Kubíček, dílo Johannesa Brahmse, přednesli soubory Collegium Vocale Gent, Orchestre des Champs-Élysées, dirigoval Filip Hereveche. Skytská svita je raným dílem Sergeje Prokofieva z doby krátce po absolvování Petrohradské konzervatoře. V roku 1914 se v Londýně setkal s impresáriem ruského baletu v Paříži Sergejem Djagilevem, který jej požádal o napsání baletu s námětem z pohanských dob ze skytského prostředí s názvem Alla Alolii. Djagilev však dílo odmítl ještě před jeho úplným dokončením a tak z dosud napsané hudby Prokofiev vytvořil čtyřvětou skytskou svitu. V jejich drsných harmoniích a ostinátních rytmech je sice znát inspirace svěcením jara Igora Stravinského, ale Prokofiev dokázal Stravinského podněty vstřebat do svého osobitého stylu a výsledek je poměrně odlišný. První provedení se konalo 29. ledna 1916 v Mariinském divadle v Petrohradě a vyvolalo bouřlivou reakci publika, na kterou Prokofiev vzpomínal ve své autobiografii. Po svitě se v sále rozpoutal mimořádně velký hluk. Glazunov se podruhé neovládl a vyletěl ze své kůže i ze sálu. Nesnesl východ slunce, to znamená, že utekl 8 taktů před koncem. Navzdory poměrně komplikované avantgardní řeči je skytská svita díky originálním nápadům a barvité orchestraci posluchačsky vděčným dílem. Dokonce skupina Metallica zařadila na své koncerty roku 2019 rytmicky údernou druhou část skytské svity v provedení Sanfranciského symfonického orchestru s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. My si nyní vyslechneme její nahrávku s Bergenským filharmonickým orchestrem, který řídí Andrew Litton. Skytská svita má následující čtyři části. Vzývání Velese a Ali, Zlý bůh Čužbok a tanec zlých duchů, Noc a závěrečnou částí je Loliův příchod a průvod slunce.

To byla skytská svita Sergeje Prokofjeva. Bergenský filharmonický orchestr řídil Andrew Litton. Noční výjevy a reje duchů jsou námětem i v další skladbě, i když je stylem a nástrojovým obsazením zcela odlišná. Komorní koncert Antonia Vivaldiho pro zobcovou flétnu, fagot, dvoje housle a basso continuo nazvaný La Notte neboli Noc patří k typu programních koncertů, jejíž forma se díky stvárnění mimohudebního námětu vymyká obvyklé podobě. Vivaldi poměrně jednoduchými prostředky dokázal dosáhnout přímo strhujícího účinku, který je v tomto případě podpořen jedinečnou interpretací italského souboru Il Giardino Armonico na nahrávce z roku 1991. Solisty jsou Giovanni Antonini, zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi, housle, Alberto Grazzi, fagot, provedení řídí umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini.

Dozněl komorní koncert Antonia Vivaldiho nazvaný La Notte, neboli Noc. Hrál soubor Il Giardino Armonico se solisty Giovanni Antonini Zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi housle, Alberto Grazzi fagot, provedení řídil umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini. Dechový oktet S-dur Ludwiga van Beethovena je navzdory vysokému opusovému číslu 103 raným dílem. Skladatel jej napsal ještě v Bonnu před rokem 1792. O rok později ve Vídni jej revidoval a roku 1795 ještě upravil pro obsazení smyčcového kvinteta. Tiskem byl vydán posmrtně až roku 1834. Přestože jde v kontextu Beethovenovy tvorby o ranou skladbu, je to svými kvalitami velmi vyspělé a osobité dílo, využívající na maximum možností tehdejších dechových nástrojů. My si nyní vyslechneme oktet S-dur Ludwiga van Beethovena na nástroje z doby jeho vzniku, nebo spíše jejich kopie, v brilantní interpretaci italského souboru Zefiro na nahrávce z roku 2006.

Svůj osmý smyčcový kvartet C-moll napsal Dmitrij Šostakovič během 3 dnů v červenci roku 1960. Je to dílo velmi osobní, svědčí o tom mimo jiné řada citátů z vlastních děl. Všemi větami pak prostupuje Šostakovičův kryptogram odvozený z německého přepisu zkratky jeho jména, který tvoří tóny D, S, C, H a vyskytuje se ve více jeho dílech. Ruský dirigent a violista Rudolf Baršaj vytvořil se souhlasem autora transkripci pro smyčcový orchestr pod názvem Komorní symfonie. Ta se brzy stala součástí kmenového repertoáru mnoha smyčcových orchestrů. Nyní uslyšíme nahrávku z roku 2021, která je součástí kompletu Šostakovičových symfonií a koncertů vydaného firmou Deutsche Grammophon. Bostonský symfonický orchestr řídí Andris Nelsons.

To byla komorní symfonie C-moll pro smyčcový orchestr neboli transkripce 8. smyčcového kvartetu Dmitrije Šostakoviče, kterou vytvořil Rudolf Barschai. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Kantátu První Walpurgina noc zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy na text balady Johanna Wolfganga Goethe, který původně psal ke zhudebnění pro Mendelssohnova učitele Karla Zeltra. Ten plánované dílo nakonec nikdy nedokončil a roku 1830 se jej ujal Mendelssohn. První verzi napsal roku 1832 a o 10 let později důkladně přepracoval a vytvořil definitivní znění. Námětem básně i kantáty je líčení přípravy druidských obřadů vítání jara na hoře Brocken a obavy z pronásledování křesťany. Aby je zastrašili, přestrojí se za duchy a démony a oslavy můžou začít. Walpurginu noc velmi obdivoval mimo jiné i Hector Berlioz, který ji považoval za dosud nejlepší Mendelssohnovo dílo. Kantátu První Walpurgina noc nyní vyslechneme v tomto obsazení. René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídí Frieder Bernius.

Vyslechli jsme kantátu Felixe Mendelssohna Bartholdyho První Valpuržina noc. Jejími interprety byli René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídil Frieder Bernius. Mendelssohnovo dílo zároveň ukončilo tento pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se zaposloucháme do výběru několika novějších i starších nahrávek z fonotéky Českého rozhlasu, které ale dodnes nestratily nic ze své atraktivnosti. Zahájíme jej předehrou k melodramu Kouzelná harfa France Schuberta z roku 1820. Schubertova hudba k tříaktové magické hře rakouského dramatika Georga von Hofmanna se skládá kromě předehry ze sólových, sborových a melodramatických částí. Kompletní text hry je dnes ztracen, dochoval se pouze v Schubertových hudebních číslech. Předehru ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta vyslechneme v interpretaci dánského dirigenta Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru na nahrávce z roku 2014.

Dozněla předehra ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta. Švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Roku 1733 vydal Georg Philipp Telemann rozsáhlý třídílný cyklus instrumentálních děl zahrnující téměř všechny hlavní formy komorní a orchestrální hudby té doby. Navzdory názvu Tafelmusik, neboli česky hudba k hostině, jde o reprezentativní dílo, kterým se tento nesmírně plodný skladatel náležitě předvedl jako mistr instrumentální hudby. Cyklus Tafelmusik měl také patřičný úspěch. Jeho výtisky si předplatilo 206 zájemců a mezi nimi byl také Telemannův přítel Georg Friedrich Händel. Pro něho představovala tato sbírka důležitý inspirační zdroj. Händlovi ducha plně zpracované výpůjčky z Tafelmusik by vydali na samostatný pořad. Z Telemannova cyklu Tafelmusik vybíráme kvartet D moll z druhého dílu. Telemann si zde rafinovaně pohral s různými styly. Například druhá věta se podobá italskému koncertu, zatímco věta finální je francouzské rondo. Kvartet je psán pro zobcovou flétnu nebo fagot, přičemž obě možnosti jsou autorizované. Dále dvě příčné flétny a basso continuo. My jej nyní vyslechneme v nahrávce legendárního souboru Musica Antiqua Köln ve verzi se zobcovou flétnou v tomto obsazení. Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Wentz a Cordula Breuer, příčné flétny a ve skupině basa continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maedre, cembalo.

Vyslechli jsme kvartet D-moll pro zobcovou flétnu, dvě příčinné flétny a basso continuo Georga Filipa Telemana v interpretaci souboru Musica Antiqua Köln ve složení Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Vance a Cordula Breuer, příčinné flétny a ve skupině bassa continua Phoebe Caray, violoncello a Thierry Meder, cembalo. Anton Bruckner je dnes známý hlavně svými monumentálními symfoniemi, které ale začal komponovat až okolo 40. roku svého věku. Do té doby psal převážně duchovní hudbu ve velmi tradičním stylu. Zásadní přelom v jeho skladatelském vývoji nastal roku 1861, když mu bylo 37 let. Tehdy začal soukromně studovat u lineckého divadelního kapelníka, téměř o 10 let mladšího Otto Kitzlera, který byl zapáleným obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, Ference Lista a Hectora Berlioze. Kitzler jej seznámil s tehdejšími nejmodernějšími skladatelskými technikami a z Brucknera se za krátkou dobu stal jeden z nejoriginálnějších skladatelů své doby. Umění kontrapunktu, které mistrovsky ovládal, se ale nevzdal a dokázal jej dále rozvíjet v intencích nového stylu. Právě spojení novoromantické harmonie a instrumentace s barokní polyfonií a dědictvím rakouské chrámové hudby tvoří Brucknerův osobitý styl. Prvním významným dílem po studiích u Kitzlera a zároveň prvním typicky brucknerovským je první ze tří velkých zhudebnění mešního ordinária, které opatřil pořadovým číslem. Mše číslo 1 D-moll pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr z roku 1864. V našem bloku vyslechneme toto monumentální dílo v nahrávce Johna Eliota Gardinera z roku 1996. Solové party přednesou Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bas, sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídí John Eliot Gardiner.

0: Dozněla mše číslo 1 D-mol Antona Brucknera. Jejími interprety byly Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Prégardien tenor, Eike Wilm Schulte bass. Sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1949 na objednávku Bostonského symfonického orchestru na své první turné po Spojených státech amerických. Je to typické dílo Poulencova pozdního stylu, v němž se vedle lehce provokativního neoklasicismu prosazují stále více lyrické a neoromantické tóny. Ale i zde Poulenc hýří duchaplnými stylovými odkazy. Melancholické hlavní téma první věty se trochu podobá úvodní myšlence třetího klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. To je v zápětí následováno vedlejší myšlenkou mozartovského rázu a ve finální větě můžeme zaslechnout i citaci americké písně Swanee River spolu s názvuky na brazilskou taneční hudbu. To vše dokázal Poulenc překlenout svým nezaměnitelným stylem do soudržného celku. Premiéra koncertu se konala 6. ledna s autorem jako solistou a Bostonský symfonický orchestr řídil Charles Minch. Dnes se může zdát nepochopitelné, že toto mistrovské a zároveň posluchačsky velmi atraktivní dílo nebylo publikem a kritikou moc dobře přijato. Poulenc sám to přičítal puritánství místního publika, které podle jeho slov bylo až moc zvyklé poslouchat hudbu Jeana Sibelia. Zajímavě a vlastně docela výstižně charakterizoval Poulencův koncert o 3 roky později v New York Times americký kritik a muzikolog Harold C. Schoenberg. Jednou z Poulencových typicky neúctivých skladeb je jeho klavírní koncert, který si dělá legraci z mnoha posvátných hudebních krav. Je to vlastně druh drzého humoru, který někteří seriózní posluchači odsuzují. Pokud je však chápán v duchu, v jakém se nabízí, může být koncert velmi zábavný. My si nyní vyslechneme jeho nahrávku z roku 2018. Solový part přednese francouzský klavírista Alexander Tarot a londýnský filharmonický orchestr bude řídit Yannick Neze-Segan.

To byl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Sólový part přednesl francouzský klavírista Alexandre Tarot a londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Nézet-Séguin. Drážďanská dvorní kapela saského kurfiřta byla jedním z nejlepších hudebních těles v Evropě první poloviny 18. století. V jejich řadách působila řada významných hudebníků z celé Evropy a zvláště hráči na dechové nástroje se těšili vynikající pověsti. V letech 1717 až 1729 stál v jejím čele Johann David Heinichen, všestranný skladatel, kapelník i teoretik, který kromě oper a chrámových skladeb proslul virtuózními a barvitě obsazenými koncertantními skladbami, v níž dokázal využít mimořádných schopností svých hráčů. Typickou ukázkou drážďanského orchestrálního stylu je Heinichenovo koncerto F-dur s extrémně náročnými party dvou lesních rohů. V nahrávce z roku 1993 se opět představí vynikající hudebníci souboru Musica Antiqua Köln, zařízení jeho zakladatele a uměleckého vedoucího Reinharda Goebla.

Vyslechli jsme koncerto F-dur Johanna Davida Heinichena. Soubor Muzika Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. Wolfgang Amadeus Mozart napsal velké množství chrámových skladeb v době, kdy byl ve službách salzburského arcibiskupa, ale po přesídlení do Vídně zkomponoval již jen 4, za to velmi významná díla. Nedokončené velké kompozice Requiem a mši C-moll, krátké Ave Verum Corpus a poněkud záhadné Kyrie D-moll, Kechlův seznam 341. Rukopis tohoto díla je ztracen, dochoval se pouze opis z počátku 19. století a tisk z roku 1825 a neznáme dobu ani příležitost, k jaké bylo psáno. Mozartovský badatel Otto Jahn kladl jeho vznik do roku 1781 v Mnichově, ale dnes je jeho vznik předpokládán spíše okolo roku 1787 nebo později. Je možné, že jde o první část zamýšlené mše, která by vzhledem k rozměrům Kyrie mohla být podobně rozsáhlým dílem jako mše C-moll. Oproti mši C-moll a Requiem se Kyrie D-moll liší převážně homofonní sazbou a hutnou orchestrací. Je zde předepsáno plné obsazení klasicistního orchestru včetně klarinetů. V dnešním pořadu uvedeme toto pozoruhodné dílo v interpretaci sboru Monteverdi Choir a orchestru English Baroque Soloists, které řídí John Elliot Gardiner. Nahrávka pochází z roku 1986.

To bylo samostatné Kyrie d-moll Wolfganga Amadea Mozarta v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soulists, které řídil John Eliot Gardiner. Skladatel a flétinista Johann Joachim Quantz působil v letech 1718 až 1740 v Drážďanské dvorní kapele, první rok jako hoboista, ale již od následujícího roku se natrvalo zaměřil na příčnou flétnu a stal se jedním z nejvýznamnějších flétnistů své doby. Od roku 1741 až do konce života působil v Berlíně jako skladatel a učitel flétny pruského krále Friedricha II. Velikého. Napsal několik set koncertů a komorních skladeb pro flétnu a kromě toho je dnes známý také svou flétnovou školou z roku 1752 nazvanou Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Koncert pro dvě flétny, orchestr a basso continuo G-dur pochází z Quantzova drážďanského období. V nahrávce z roku 1995 vyslechneme opět soubor Musica Antiqua Köln. Solisty na barokní příčné flétny jsou Jet Vance a Marion Moonen, provedení řídí Reinhard Gebel.

Rokní příčné flétny hráli Jet Vance a Marion Moonen, soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Gebel. Faunovo odpoledne, ikonické dílo francouzského impresionismu, napsal Claude Debussy již roku 1896 a je zároveň jednou z prvních skladeb tohoto stylu. Francouzský dirigent François Xavier Roth je známý hlavně jako zakladatel a umělecký vedoucí orchestru Le Siècle, který se věnuje hudbě 19. a počátku 20. století na dobové, většinou originální nástroje příslušné doby. Své zkušenosti Roth aplikuje i v práci s moderními orchestry, k nímž je často zván. Faunovo odpoledne, neboli preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé, zazní v podání londýnského symfonického orchestru, který řídí François Xavier Roth.

Vyslechli jsme preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé Faunovo odpoledne, dílo Claude Debussyho. Londýnský symfonický orchestr řídil François Xavier Roth. Klavírní trio číslo 2 Esdur je jednou z posledních velkých skladeb France Schuberta. Svým rozsahem a čtyřvětým rozvrhem má téměř symfonické parametry. Nejznámější částí tria je baladická druhá věta, jejíž hlavní myšlenka, inspirovaná švédskou lidovou písní, se stala jedním z ústředních témat slavného filmu Stanleyho Kubricka Barry Lyndon. Tuto působivou melodii pak Schubert ještě nečekaně nechává zaznít ještě ve finální větě. Schubertovo druhé klavírní trio vyslechneme v interpretaci tří významných umělců věnujících se hře na historické nástroje, kterými jsou Daniel Sepec housle, Royal Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír. Nahrávka byla vydána roku 2016.

Doznělo klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta. Jeho interprety byli Daniel Sepec housle, Roel Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír.

symfonickou báseň pro soprán a orchestr Luonnotar s podtitulem Dcera přírody aneb stvoření světa na text z finského národního eposu Kalevala zkomponoval Jean Sibelius během roku 1913 a patří k jeho nejosobitějším dílům. Text této symfonické básně pochází z první runy Kalevaly, která s poetickou obrazností vypráví o vzniku světa a narození hlavního kalevalského hrdiny, moudrého pěvce Väinämöinena. Bohyně vzduchu Luonnotar, zvaná také jako Ilmatar, bloudila po 900 let, než porodila syna. Prosila o pomoc boha Ukko. V tom přiletěla kachna a hledala místo, kde by se uhnízdila. Všude bylo jen moře a tak Luonnotar vynořila z vody své koleno, kde kachna snesla 6 vajec ze zlata a jedno železné. Luonnotar se najednou pohnula a vejce se skutálela a rozbila. Jejich skořepiny se ale najednou přetvořily v nebe a zemi, ze žloutku se vytvořilo slunce a z bílku měsíc. Když byly země a nebe stvořeny, Luonnotar se narodil syn Väinämöinen. Premiéra tohoto díla se konala 10. září 1913 na festivalu v Gloucestru v Anglii. Solový part zpívala slavná finská sopranistka Aino Acté, které také skladba byla věnována. V dnešním bloku zazní nahrávka z roku 1996. Solový part přednese norská sopranistka Solveig Kringleborn, Královskou filharmonii bude řídit Paavo Järvi.

To byla symfonická báseň se solovým sopránem Luonotar, dílo Jeana Sibelia. Solový part přednesla Solveig Kringelborn, Královskou filharmonii dirigoval Paavo Järvi. Na závěr našeho pořadu budeme opět věnovat pozornost dánskému dirigentovi Tomasu Dousgaardovi a švédskému komornímu orchestru. Dousgaard byl jeho šéfdirigentem po 20 let a za tu dobu pořídil celou řadu vynikajících nahrávek, zvláště symfonického repertoáru 19. století. Menší obsazení orchestru ve vrcholných symfonických dílech romantiků může působit nezvykle, ale v 19. století to bylo běžné a hudba díky němu získává na transparentnosti. Dousgaardova práce s orchestrem se velmi blíží stylu interpretace dirigentů orchestru s historickými nástroji. Projevuje se to v první řadě užitím vibráta pouze jako výrazového prostředku na vhodných místech, ne trvalé součásti hry, precizním frázováním i citlivou prací se změnami tempa neboli frázovou agogikou. Neznamená to ale, že by jeho interpretace byla nějak sterilní, naopak hýří nespoutanou energií a muzikalitou. Můžeme se o tom přesvědčit v jeho nahrávce symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, vydané roku 2007 švédskou firmou BIS. Dvořák tuto symfonii, která patří k jeho vrcholným dílům, napsal v krátkém čase pouhých 7 týdnů mezi 27. srpnem a 15. říjnem roku 1880 na přání šéfdirigenta vídeňských filharmoniků Hanse Richtera. K provedení ve Vídni nakonec nedošlo a tak se premiéra konala v Praze 25. března 1881 pod taktovkou Adolfa Čecha. Tak tedy Antonín Dvořák, symfonie číslo 6 D-dur, švédský komorní orchestr řídí Tomas Dousgaard.

Dozněla symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Toto dílo zároveň ukončilo hudební blok, který pro vás sestavil a uváděl Petr Budín.

Míříme k natáčení dalšího pořadu Na návštěvě. Hostitelem je tentokrát akordeonista, neunavný propagátor tohoto nástroje a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Ladislav Horák sám absolvoval školu, kterou dnes spolu řídí, a poté Západočeskou univerzitu v Plzni u profesora Jaroslava Vlacha. Během studií vyhrál národní soutěž v Hořovicích a je i laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku. Učí, koncertuje jako solista, komorní hráč i v doprovodu orchestrů. Pravidelně vystupuje na festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Reprezentuje Českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích i jako předseda porot mezinárodních soutěží. A nás za malou chvíli přivítá v jednom ze svých působišť v Pálfyho paláci Pražské konzervatoře.

Kde asi jsou ti, co už nežijí, ptám se. Existuje kraj, kde by včerejšek mohl být dneškem?

A ještě se ptám, kde asi je ten zabiják, co v úzkých, temných uličkách a ztracených usedlostech, když se zavedl zákon nože? Kdy asi jsou všichni ti, co za sebou nechali jednu jedinou stopu? Ti, kteří zabíjeli ne pro zisk, ani z nenávisti, ba ani z nešťastné lásky, prostě jen zabíjeli nožem. Hledám je v legendách, ve žhavém popelu, který jako povadlá růže uchovává vzpomínku na tu sebranku z Corrales a Balvanery.

jménem Muraňa, zvaný Nůž z Palerma. A co ten obávaný Ibera? Ať se nad ním nebe smiluje, zabil on na mostě svého bratra Ňata jen proto, že ten měl na svém

Historie modných ran pomalu upadá v zapomnění. Hrdiný zpěv se ztrácí v suchých policejních zprávách. Ale je tu jiný žavý popel, jsou tu jiné růže, které je uchovaly. V nich jsou ti pyšní zabijáci a jejich nože a jejich dýky. A i když ten nůž nebo tu dýku, nůž času, nechal navždy zmizet v bahně, tak dnes, o tolik let později, ti mrtví ještě žijí v tangu. V hudbě žijí, v akordech neúnavné kyšky.

0: Smrt. Vzpomínka na smrt. Proč?
1: Astor Piazzolla, El Tango, první nahrávka ve výběru mého dnešního hostitele. Jsme u Ladislava Horáka v Palfijovském paláci Pražské konzervatoře a dozněla první skladba, ve které jsme našeho dnešního hostitele slyšeli. Byl součástí Bonafide Tango a samozřejmě ten hlas neodmyslitelně patřil Soně Červené. Ladislave, děkuji za pozvání, že jsme se tady mohli v těchto krásných prostorách sejít.
2: Tak já vás tady moc vítám, velmi rád. My tady v Palfijovském paláci sídlíme poté, co jsme odešli z Rudolfína. Rudolfínum bylo postaveno pro Pražskou konzervatoř také, ale je nám tady krásně.
1: Náš rozhovor bude mnoha kolejný, protože já už jsem to říkala v úvodu, že vy jste zástupce ředitele Pražské konzervatoře, zároveň ale výkonný muzikant, kde se vydáváte také po mnoha interpretačních cestách, učíte. Já jsem začala tou nahrávkou s vámi, tak možná bychom měli trochu se ještě vrátit k El Tangu, co to bylo za projekt a samozřejmě asi zkušenost se Soňou Červenou. To přeci jenom musí být v životě muzikanta něco nezapomenutelného, nebo alespoň to, co se vryje. Co je pro vás dominantní, nebo máte ten pracovní život v rovnováze? To znamená umělecká interpretační stránka, i ta administrativní a související se školou. Jak to vlastně teď v tom životě máte?
2: No tak já trošku ty dny natahuju, protože ještě kromě toho, co jste sama řekla, tak ještě také hodně organizuji a to velmi rád. Takže já mám kromě tedy učení a kromě hraní, a já jsem si spočítal, že v těch posledních letech mám průměr koncertů kolem 90 až 100, což je skoro jakoby třetina toho roku.
1: Třikrát týdně koncerty. Minimálně na pódiu, když jsou pódia otevřená.
2: Když jsou pódia otevřená, tak to jsou 2 až 3 koncerty týdně. A kromě toho ještě také samozřejmě mám taky svůj soutěž a jezdím do porod, toho bychom se ještě také mohli dotknout, protože to je zrovna věc, která je velmi zajímavá. A navíc tam jezdí se svými žáky, případně tam i vystupuji. Mám festivaly, mám dokonce i letní školu v Třeboni. Takže je to takové, že když já prostě zavřu ten svůj počítač a zaklapnu ten kalendář a ocitnu se na tom pódiu, tak je to prostě obrovský relax. A moc mě to baví. Mohu to dělat proto, že jsem se spíše začal soustředit třeba na komorní hru, protože si úplně neumím představit, že bych jako solový hráč dokázal hrát nové a nové projekty, které musí každý, kdo je takhle na volné noze, případně kdo hraje hodně koncertů, tak dělat. Protože se musí neustále nabízet nějaká zajímavá nová dramaturgie. A když se dostanu tedy k tomu, co jste pustila na začátku, tak to mám velkou radost, protože tím, jak máme tu dobu teď, jaká je, tak jsme úplně nemohli tak oslavit to 100 let od narození Astora Piazzolly, autora mýho srdce, autora, kterýho jsem tady asi v České republice začal hrát jako první a začal jsem na ně lákat různé lidi. Já si pamatuju, jak jsem třeba Astora Piazzollu chtěl, nebo začal hrát tady na Pražské konzervatoři a přišli za mnou kolegové a říkali, ten Pupík nám sem netahej, to je, co to je za skladby. No a teď se musím hrozně smát, protože z pozice toho zástupce teď chodím různě na nějaké ty přehrávky a na zkoušky a najednou slyším, že tam každý toho Piazzollu dává. Ať to je solová kytara, ať to je prostě třeba duo klavírní, ať to je nějaký malý ensemble. Takže už to není ten Popík. Už si zvykli, že to jsou velmi kvalitní věci. Že to není jenom o tom libertango. A právě třeba tato skladba El Tango, tak to je jediné melodrama, který Astor Piazzolla napsal. Napsal ho na vlastně text slavného argentinského básníka a také nositele Cervantesovy ceny Luise Borghese. A tam vlastně je něco moc zajímavého v tom, že ten text si Soňa Červená přeložila sama. Takže ono je to velký příběh, který by se klidně mohl dát i na scénu, protože tam jako ve správném tangu se tančí, se bojuje, se tasí nože, je tam nějaký prostě střet, je tam souboj a pak to hezky dopadne a je tam takový ten smutek. Je tam v tom El Tangu úplně všechno. Takže já mám za to, že Soně Červená byl zázrak, protože my jsme jí s mým souborem Bonafide Tango oslovili, jestli by si s námi právě nechtěla zaspívat Piazzollu, protože se nám zdálo, že ten její krásný tembr, ten její alt, se proto hrozně moc hodí. A Astor Piazzolla napsal hodně skladeb, které interpretoval se slavnými zpěvačkami, například se zpěvačkou Milovou. To zrovna byla zpěvačka, která vystupuje v hodně jeho projektech. Takže to melodrama je bezvadný. Mám radost, že jsme mohli posluchačům připomenout to z té výročí Astora Piazzolly. A určitě se k tím ještě dostaneme.
1: Rozhodně, určitě. Já vlastně musím říct, že já jsem tu hudbu nevybrala. Samozřejmě vy jste hostitel, jste dramaturg návštěvy. Já jsem maximálně seřadila ty tituly tak, aby byly pro posluchače.
2: Ale ten první titul se vám povedl.
1: No, vám se povedl.
2: Vybrat.
1: My se k Astoru Piazzollovi samozřejmě dostaneme. Já musím říct, že natáčíme v roce 2021 na jaře, takže proto vlastně teď říkáme tak aktuálnost toho stoletého výročí Astora Piazzolly. Pokud nás posluchači poslouchají v repríze, tak ale jistě se k němu rádi vrátí. Ale přeci jenom v tom vašem výběru je Bach, Stravinský, Rachmaninov, Vivaldi, Hindemith, Sylvie Bodurová, Václav Trojan, neodmyslitelně patřící jméno Pražské konzervatoři. Teď před námi právě Bach. K Astorovi Piazzollovi se vrátíme ještě mnohokrát, ale přeci jenom krátce asi musíme uvést i ten odskok ke klavírnímu koncertu číslo 1 D-mol.
2: Ano, tady se už nabízí něco říct si také o mém nástroji. Já hraju na akordeon. A to je nástroj velmi moderní. Vlastně dá se říci, že takhle v tom koncertním provedení, jak ho posluchači dnes uslyší, tak existuje teprve někdy od 70. 80. let minulého století. On sice byl vynalezen v roce 1822, takže máme další jubileum, a to velké, 200 let od vynalezení akordeonu. To bude příští rok, na to se už moc chystám. Jedna z právě z takových velkých otázek je interpretace vlastně barokní skladatelů, potažmu právě Johanna Sebastiana Bacha na akordeon. Jak to vlastně je? Tak máme moderní nástroj, máme starou hudbu, teď se dá říct, že je velmi in, a já jsem za to velmi rád, že v České republice skutečně se velmi dbá na to. Dokonce jsem se vrátil nedávno ze soutěže v Německu, kde mi jeden polský porotce z vysoké školy řekl: víš, my vás hodně sledujeme a my tu barokní hudbu, jak děláte vy, my kopírujeme, vy děláte hrozně moc dobře. A já jsem byl velmi překvapený, že nás takhle chválí Polák, vedle stál Francouz, vedle stál Itál a přikyvovali. Tak jsem si říkal: safriš, to je dobrý, že nás takhle cení, protože se kdysi vyprávělo, že vlastně Francouzi musí Němce učit hrát Bacha, že už ty Němci zapomněli. A k tomu Bachovi teda, my ho máme jako docela stěžení autora na hodně soutěžích, které jsou vypsány pro akordeon, je třeba zrovna Johann Sebastian Bach, a to z dobře temperovaného klavíru, vybrané části jako povinné. To znamená, vracím se k té původní otázce, jak vlastně toho Bacha interpretovat na moderní nástroj. A mně se právě třeba líbila interpretace Glenna Goulda, protože víte co? Akordeon je spíše nástroj dechový. Někdo ho považuje za nástroj třeba klávesový, přestože teď nejvíc akordeonů je knoflíkový, protože to teď momentálně trend a ten nástroj je velmi progresivní. A teď, jak vlastně si zahrajete třeba nějakou fugu na akordeon? Já jsem zkoušel pozvat si do třídy mé kolegy, které tady potkávám a které vím, že prostě starou hudbu dělají, je dělají velmi dobře a jsou velmi vzdělaní, a říkal jsem: pojďte mi zahrát tuto fugu třeba na hoboj nebo na flétnu nebo na smyčce nebo na klavír. Každý to zahrál nějak jinak a já jsem si uvědomil, že ten akord je jedinečný, že my můžeme vlastně s tím tónem nekonečně pracovat. Podobně jako třeba varhany, řekněme, ale na rozdíl od varhan, my máme takový jakoby smyčec, což je ten měch, který může také vlastně tvarovat tu hudbu. To znamená, že dá se říci, že tak, jak to zahrajeme my, tak to nezahraje jiný nástroj toho Bacha. Nezahraje prostě. Takhle to nemá.
1: Ale stejně jste vybral tu interpretaci Glenna Goulda. My se ho teď poslechneme z Columbian Symphony Orchestra a pod vedením Leonarda Bernsteina. Je to nahrávka z roku 1957.
2: Ano, vybral jsem to, protože Glenn Gould se mi líbí jeho interpretace hry na klavír. On používá minimálně pedálu, my také pedál nemáme, a dokáže krásně s těmi motivy pracovat, a to já mám rád, na tom já velmi bazíru sám, když hraju Bacha, tak si právě dávám velký pozor na to, aby ty všechny polyfonické věci mi krásně vyšly podobně, a aby to skutečně byla interpretace, za kterou se nemusím stydět.

0: Glenn Gould, Columbian Symphony Orchestra, Leonard Bernstein, nahrávka z roku 1957. Společně zahráli klavírní koncert číslo 1 D moll Johanna Sebastiana Bacha. Je to druhá skladba ve výběru našeho dnešního hostitele Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonisty, také organizátora hudebního života. A teď bych mohla těch titulů přidat ještě mnoho, mnoho a mnoho. Já se ale zastavím u toho Johanna Sebastiana Bacha. Vy jste říkal už krátce předtím, než jsme se začali tuhle tu nahrávku pouštět, že vlastně přeci jenom klavíra, zvlášť tato interpretace, je poměrně hodně společná ve vašem vnímání, tak jaký jste třeba vy schopen a chcete hrát na akordeon. Co je vám jako poslechově nejbližší? Protože vy tady vlastně posluchačům Českého rozhlasu D-dur nabízíte svůj výběr hudby. Jaký jste posluchač, abychom to napřed řekli, než vás představíme jako interpreta?
1: No tak já jsem posluchač poměrně mizerný, protože já se neustále někam přesouvám, já málo vydržím na jednom místě, neboť jak s těmi koncerty, tak i mám velké výjezdy, dělám workshopy po celém světě, takže využívám toho času, kdy jsem sám. Což je například bohužel takový ten nešvar třeba, když řídím auto, protože to řídím každý den to auto, nebo když někam přelétám a tak dále. Využívám nejvíce, protože nezapomeňte, že já jsem tady v centru denní na konzervatoři, organizuji koncerty, poslouchám, každý den mi hrajou vlastně žáci také, takže já neustále tu hudbu nějak tvaruji. A také já si musím od ní trošku odpočinout.
0: Já jsem byla zvědavá, jestli mi právě řeknete, že vlastně třeba nejste posluchač skoro žádný, protože s tou hudbou máte tak úzký kontakt, že si někdy i rád odpočinete tím tichem, anebo jestli právě s tou hudbou prostě jste tak zžitý, že i v tom autě nebo třeba během přeletů prostě si hudbu pouštíte a případně jakou?
1: Tak to si pouštím rád a jakou, tak to teď dnes uslyšíte, protože jsem si vybral právě, kterou mám rád, kromě Johanna Sebastiana Bacha, to určitě i Antonio Vivaldi.
0: Když zmiňujete vlastně staré mistry, já se nemůžu nezeptat, jak je to s výukou poučené interpretace na konzervatoři. Všichni po ní volají, jsme poměrně jako Česká republika a čeští muzikanti bráni jako, řekněme, ne špička, ale velmi významní zástupci poučené interpretace. Tak kdy se konečně dočkáme toho, že bychom to zohledňovali i během výuky víc?
1: Ano, tak jednak my tady musíme mít nástroje. A já už vám mohu říci, že za poslední období jsme právě dokázali nakoupit jak harpsichord, tak máme klavichord nový tady také, máme tady taky konzort fléten. To znamená, že my už teď se dostáváme k tomu, že můžeme skutečně hrát na ty, řekněme, kopie těch nástrojů barokní hudby. Dále máme tady barokní orchestr, který nám velmi, velmi funguje krásně s Jakubem Kydlíčkem. A navíc tady máme velmi kvalitní kantory. Takže dá se říci, že teď už jenom to je ten krůček k tomu, aby jsme skutečně zřídili takové oddělení, které bude fungovat, protože víte co, já mám rád, když jsou interpreti na něco zaměření. A byl bych taky velmi vděčen, kdyby jsme mohli vychovávat a kdyby tu pražskou konzervatoř opouštěli právě odborníci na tuto literaturu stejně jako ji opouští odborníci na literaturu moderní. A stejně jako odpouští vynikající klavíristi, houslisti, zpěváci, herci.
0: Takže
1: akordeonisti jednoznačně, určitě, protože ty mý žáci, a doufáme se k tomu, že dostaneme, mají skvělé úspěchy. Nicméně, ten předpoklad těch nástrojů tady je, máme tady právě i zrovna v Palafilském paláci tu možnost toho prostředí, protože to tady na nás dýchá, tento přes 300 let starý palác vlastně, a konečně také máme tady velký archív, takže my můžeme vlastně i pracovat se starými partiturami. To si myslím, že velmi důležité. Víte, když já jsem studoval jsi konzervatoř, tak slovíčko urtext nám nebylo moc známé. Bylo skoro takové jako tajuplné. Jsme říkali, co to ten urtext je, kde ho tak můžeme najít a co to tak může být. Tak to byly ale 80. léta a teď už to je jinak. Teď už vlastně se neobejdeme bez toho, aniž bychom měli i vlastně tu původní kvalitní literaturu. Takže pedagogové také máme kvalitní. Myslím si, že už se brzo dočkáte, že uslyšíte u těch našich absolventech, kteří tuto hudbu umí zahrát.
0: Takže bude samostatné oddělení? Plánujete to jako samostatný obor?
1: Tak my to máme, protože jsme nedávno otevřeli i obor hra na čembalo, který tady nebyl na Pražské konzervatoři. Tak teď vlastně všichni ti naši žáci procházejí i barokním orchestrem. Takže tam se s touto hudbou setkají a dostají se dále věnovat více, tak může potom už třeba po maturitě v 5., 6. ročníku začít víc studovat. To si myslím, že tam by měla ta škola směřovat, že by tam měla už začít takový ty rozevření nůžky, ty chceš víc pedagogickou činnost, ty chceš víc hrát, ty chceš spíš se specializovat na toto. Takže už jim nabízíme tu možnost třeba v tom barokním orchestru studovat po celou dobu studia, což už je skvělý.
0: Takže vlastně berete třeba Pražskou konzervatoř tak, že víc připraví toho uchazeče na to, na jakou dráhu se nasměruje, anebo už ho profilujete přímo tady. To znamená ne samostatný obor, ale nasměrování k němu?
1: Je to tak. Myslím si, že jste uhodila hřebíček na hlavičku. Přesně tak, nasměrování. Já si myslím, že vůbec, že pedagog na konzervatoři by měl být i trošku takový jako manažer a už jako přemýšlet o tom, co těm žákům nabídnout a kam je nasměrovat. A když vidím, že má zájem přece jenom o tu barokní hudbu, o tu ponaučenou literaturu a hudbu, tak proč ne mu pomoci v tomto směru?
0: Teď je otázka, jestli vlastně Pražská konzervatoř má vychovávat už praktika, anebo v podstatě člověka, u kterého se předpokládá, že bude pokračovat někam na vysokoškolské studium a tam se teprve zdokonalí a vyprofiluje. Jak to vlastně je? Co když by někdo z Pražské konzervatoře rovnou už chtěl si sednout do nějakého ansámblu staré hudby a už třeba nechce studovat dál?
1: Takové máme pochopitelně také, mohl bych jmenovat. Nicméně nezapomeňte, že když se vrátím do historie, tak Pražská konzervatoř byla zbudována proto, nebo založena proto, aby vychovávala orchestrální hráče. A my tady na naší škole máme právě jak smicový orchestr, tak barokní orchestr, tak symfonický orchestr, tak dechový orchestr. Ty všichni žáci tím projdou. A my si jim snažíme vysvětlit, že to je krásný umět slově výborně hrát a naučit se Paganiniho a naučit se Chopina, ale že většina z nich projde jednak těmi orchestry, kde se bude uplatňovat profesi potom a jednak i samozřejmě v komorní hře. Mm-hmm.
0: Takže ta praktická stránka konzervatoře je, vychovejme kvalitní řadové hráče a kdo se chce potom specializovat a profilovat dál, máte možnost jít na vysoké školy, popřípadě na mistrovské kurzy a dále se vzdělávat, aby se z vás stali ti skuteční znalci a solisté, kteří přeci jenom jsou dál v tom svém oboru.
1: Je to tak asi, si myslím, pro většinu z nich. Samozřejmě se tady objeví mimořádné talenti, kteří už po konzervatoři ani nepotřebují chodit nikam dál studovat.
0: Prostě u těch je to jasné.
1: To je někde jinde. Ale ano, myslím si, že takhle by to mohlo asi vypadat a navíc nezapomeňte, že ten svět je otevřený. Takže já i svým žákům doporučuji, a nejenom mým žákům, ale vůbec tady žákům odcházet do zahraničí a hlásit se u těch nejslavnějších kantorů po celém světě, protože ta možnost tady je.
0: Vybral jste další titul, jenom krátce, bude to Svěcení jara Igora Stravinského, Mariinský orchestra a Valerij Gergiev.

0: Doznělo Svěcení jara Igora Stravinského. Hrál Mariinský orchestra a řídil Valery Gergiev. Třetí titul v návštěvě, kterou pro nás dnes sestavil a jako hostitel tady v Palfiho paláci Pražské konzervatoře je Ladislav Horák, zástupce ředitele této instituce. My jsme se bavili, Ladislave, předtím o tom, jak má být vlastně nasměrované studium na Pražské konzervatoři. Jste hodně zžitý s touto školou, jak vlastně vy na ní působíte dlouho? Vy jste absolvent samozřejmě, potom už to byla Západočeská univerzita. Kdy jste se vlastně vrátil sem do školy a kdy jste tady začal učit?
1: Tak já jsem skutečně se školou spjatý. Já jsem tady vlastně vystudoval, já jsem se vrátil jako pedagog a nyní tady jsem i ve vedení školy. Takže je to moje životní záležitost. Já jsem velmi vděčný té škole, že mi dala vzdělání, že mě zpátky přijala, že jsem mohl být a jsem kolega skvělých kantorů, kteří tady učili a učí.
0: A je to jak dlouho už? Jak dlouho to už je?
1: Je to tak, že já jsem už učím tady působím od roku 1992. Potom od roku asi 2006-2007 jsem ve vedení školy, takže jsem se mohl mimo jiné také účastnit toho slavného výročí 200 let školy. Neboť já jsem byl předsedou organizačního výboru a mohl jsem právě té škole trošku vrátit tou činností a mohl jsem ji trošku ukázat. Bylo to také mimo jiné světové výročí UNESCO, kam byl výročí Pražské konzervatoře, druhé nejstarší školy na světě, po Paříži, pokud nepočítáme samozřejmě konzervatoře italské, tak kde jsem právě mohl také takto působit. Takže vlastně až na ty 4 roky studia na vysoké škole jsem tady vlastně od dob studií.
0: Když byste zhodnotil vlastně celou tu éru, to je celá porevoluční éra v podstatě, jak se ta škola za tu dobu měnila? To musel být po, řekněme, sklidňujících několika desetiletích asi poměrně překotný vývoj, když se ten svět otevřel a najednou ta hudba potřebuje to setkávání, nabírat ty zkušenosti a pokud už tady ta možnost byla a vlastně ti muzikanti se mohli rozjet do světa a najednou se jim ten hudební svět otevíral, to musela být úžasná doba.
1: To v každém případě, ale přece jenom si myslím, že rovna ta naše škola za tu dobu, co tady já působím, tak až tak překotný skok udělat nemohla, protože od jak živa o pražskou konzervatoř byl velikánský zájem i v zahraničí a i naši hudebníci mohli vyjíždět ven. Já si myslím, že ten, kdo jakoby uměl a kdo byl mimořádný, tak si vždycky byl vítán. Vím, že právě, když já jsem ještě studoval tady, tak jsem jezdíval hodně na soutěže a byl to takový pro mě i taková motivace, abych hodně cvičil, aby jsem se mohl potom třeba do toho zahraničí podívat. Ale samozřejmě, pak se to najednou všechno tady otevřelo po 89. roce a my teď máme, každoročně pořádáme na 30-40 různých workshopů, kam jsme velké hvězdy, které k nám jezdí a kteří mají tu za čest prostě tady třeba pořádat přednášku nebo nějaký koncert na naší půdě. Takže v každém případě určitě pro ty naše žáky je to zase úplně jiná situace, než jsme měli my. Na druhou stranu zase pochopitelně je to taky velká konkurence, takže se musí snažit. A když jsem tady studoval, tak trošku se sem třeba utíkalo, když někdo měl matematiku, tak nějak jako aby tomu dostal, tak trošku utekl k té hudbě nebo ke zpěvu nebo k herectví, tak teď už to třeba sleduji, že to je jinak, že skutečně jako sem chodí žáci, kteří opravdu tu hudbu mají velikánský zájem nebo o umění jako takové. A už nemusí zdrhat někde před chemií nebo před biologií nebo před tou fyzikou. Takže jsou tady talenti, kteří mají otevřeno a teď už jenom stačí, když budou plní.
0: Jak je to s profesorským sborem? Přeci jenom ten kolektiv je určitě nutné omlazovat, je nutné ten trend v tom učení respektovat, dopřát vlastně i těm mladým lidem to, co oni vyžadují od té školy, což přeci jenom jedna věc je nabídka, druhá věc je i ta poptávka. Jaká je vlastně politika Pražské konzervatoře, pokud se jedná o ten profesorský sbor, o nějaké novinky, které můžete nabídnout v přístupech, v možnostech?
1: Tak jednak je to tak, že my tady pořád máme stejné pravidlo a to výběrové řízení, takže pokud tady přijímáme nového pedagoga, tak vždycky máme možnost si vybrat. Vybíráme si sami, protože to už od dob pana profesora a pana ředitele Pavla Trojana máme takovou tendenci, že co si sami vybereme, to si sami sníme. Takže nepotřebujeme žádný rady od nikoho dalšího. a ty výběrové komise si tady tvoříme z našich pedagogů a z vedení školy. A já tady pozoruji také, že se k nám velmi rádi vrací naši kvalitní také absolventi, takže dobří holuby se vrací a máme na každém tom oddělení našeho absolventa, který nedávno ten konkurs úspěšně zvládl a učí tady dál. A je tady určitě na konzervatoři jedna důležitá věc a to je tradice. A každé to oddělení tady tu tradici vede někoho a když si vezmete, kdo tady všechno byl od dob samozřejmě Benevice, jeho Zlaté doby a nebo Antonína Dvořáka, tak my máme na co navazovat. A musím vždycky se trošku pousmát, když zjistím, že ten konkurs prostě vyhraje ten dotyčný, který studoval u toho svého profesora a ten studoval předtím právě u toho svého Ševčíka a Kubelíka a tak dále. Takže ta tradice se tady prostě vede s tím, že asi pravda je taková, že přece jenom my nejsme vysoká škola, což je trošku škoda, pochopitelně, protože si myslím, že by nám bakalářské studium tady velmi svědčilo. Nicméně...
0: Předesíláte tím něco?
1: třeba jednou. Myslím si, že by si to škola zasloužila, protože když se podíváte třeba na ten statut konzervatoří, tak společně se Slovenskem vlastně už jsme jedni z mála, kteří vlastně mají ten statut konzervatoří takhle, jak je nastaven. Jinde se to už všechno vlastně potom profilovalo do vysokých škol, ať to je Německo, nebo to je Polsko a tak dále.
0: Jak jste na tom s konkurenčním bojem, když se vezmete ať už klasické konzervatoře typu Pardubic, Teplic, anebo třeba i Ježkovy konzervatoře?
1: Tak my absolutně nemáme nedostatek žáků, my máme velký převis ve všech třech činnostech, ať to je hudba nebo zpěv, anebo ať to je dramatické umění. Takže už takhle to předesílám, že ten zájem je velký o školu a navíc my máme přece jenom tu obrovskou výhodu, že nám třeba tady fungují krásně ty orchestry, to znamená, že máme tolik žáků, že dokážeme právě ty orchy sestavit. Ty orchy potom hrají tady a navíc máme krásné prostory a jsme na Praze 1. Všude kolem nás zní ta hudba, všude se dá hrát, takže to je taková jako určitá jako výhoda. Přece jenom a také pochopitelně jsme rádi, že máme ty prostředky a že nám i náš zřizovatel magistrát hlavního města Prahy, pod kterým jsme od roku 2001, takže ten nám pomáhá a že můžeme studentům právě nabídnout jednak ty prostory, jednak kvalitní materiál a hlavně, jak jsme se zmiňovali, i kvalitní pedagogy.
0: Takže se nebojíte toho, že třeba by přeci jenom někdo zase říkal, my jsme ti mladí, progresivní, sice nemáme ten 200letý nebo skoro 210letý status Pražské konzervatoře, ale zase jsme ti mladí, progresivní.
1: My tomu předcházíme právě tím, že sem lákáme talentované, zajímavé pedagogy, interprety a také, že se snažíme právě třeba, a já si myslím, že to je velmi důležitý, o to, aby jsme jim mohli tady třeba zapůjčit nástroje kvalitní, protože přece jenom chodí k nám ty 15-letý děti, kteří ještě přece nevědí, jestli opravdu ta hudba, kterou dělají, tak jestli bude, nebo to umění, tak jestli to bude jejich životní cesta. A ono teda dát za nástroj 300, 400, půl milionu a tak dále, to si myslím, že i pro ty jejich rodiny jako není úplně jednoduché a lehké. Takže mám radost, že prostě jim to tady prostě momentálně trošku v tomto můžeme ulehčit.
0: My se teď vrátíme k vám také jako k muzikantovi, protože hodně jsme teď probírali školu. Vrátíme se k ní a do ní určitě, ale teď tu máme rok 2014.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Kdy jste vydali s Petrem Nouzovským desku Vivat Tango, samozřejmě autorem je Astor Piazzolla a my se vás teď oba poslechneme v té titulní skladbě.

0: Náš dnešní hostitel Ladislav Horák a také violončelista Petr Nouzovský teď dohráli titulní skladbu z jejich alba oceněného alba Vivat Tango. Byla to skladba Astora Piazzolly a ta nahrávka je z roku 2014. Ladislave, teď jsme si vás poslechli zase jako interpreta, pojďme k tomu akordeonu. Jak vy jste se vlastně k němu vůbec dostal, protože už jste to tady říkal před malou chvílí, že vlastně akordeon jako nástroj i patřící nebo spjatý s klasickou hudbou a tak nějak zklasičtělý je tady až od těch 70. let. Ale vy jste musel začít hrát už dříve, tak jaká ta cesta vlastně k té harmonice, že to tak použiju, vedla?
1: Ano, tak já pocházím z Polabí a vlastně jsem na akordeon začal hrát někdy v 70. letech a tam, když si přečtete nějaké ročenky, tak zjistíte, že to byl druhý či třetí nejpoužívanější nástroj u nás. Takže není divu, že mě tatínek také dal stejně jako mého bratra na akordeon, já jsem teda u akordeonu vydržel. A když se tak jako zpětně ohlédnu a říkám si, co byl takový ten impuls, že se mi pak chtělo jít na konzervatoř, tak jednak to byly soutěžní úspěchy, protože se mi docela dařilo a byl jsem hrdý, že tatínek zase přibyl další diplom na stěnu a že prostě mě všichni chválili. A jednak to bylo to, že jsem začal hrát trošku více komorní hudby. A právě ta komorní hudba, to znamená ve spojení s někým, to mě začalo hrozně moc bavit. Dělám to do dneška. Tak jste také si poslechli, že jsem hrál teď právě s mým kolegou báječným Petrem Nouzovským. A mimochodem právě na konzervatoři jsem dostal přiděleno kdysi i takový, jakoby, takový úsek komorní hry, abych se trošku o ně postaral. Protože tady skutečně ještě kdysi byly ty tendence, že já solista, ty solista a tak trošku si ty mladí neuvědomovali, že ta komorní hudba právě, ta jednou bude živět. A proto jsem si třeba jako tu další skladbu vybral Rachmaninova a to Elgické trio, protože velmi často tuto krásnou kompozici, tuto obrovsky barevnou zajímavou skladbu slyším na zkouškách z komorní hry. A je to právě klavírní trio, který si myslím, že je úplně naprosto dokonalý, tyto tři nástroje k sobě se tak úžasně hodí. Je to skladba, která mě oslovuje a která je velmi často hraná špičkovými hráči, kteří třeba pak nevystupují jako hráči komorní. Nicméně, já se vrátím k tomu akordeonu.
0: Já vás přeruším. Pojďme si to možná tedy poslechnout. Vrátíme se k akordeonu za malou chvilku, ale teď, když už jste zmínil trio Sergeje Rachmaninova, tak já asi doplním jenom, že jste vybral nahrávku s Vadimem Repinem, Sašou Majským a Lang Langem z roku 2009 a pak si budeme povídat dál.

0: Vězná trojice Vadim Repin, Saša Majský a Lang Lang dohráli elegické trio Sergeje Rachmaninova. Další výběr mého dnešního hostitele Ladislava Horáka. Jsme u vás na Pražské konzervatoři, ale my jsme říkali, že se teď zastavíme u akordeonu jako takového, že chviličku školu necháme spát. Jak vlastně vy jste se tedy k tomu akordeonu probojoval? My jsme už říkali, že jste byl nadšený komorní hudbou, ale trošku jste přeskočil ty úplné začátky, protože ta 70. léta musela být skutečně průbířská. I když to využití akordeonu bylo široké, ale bylo asi jiné, ne? Přeci jenom byla to doba, kdy nás ovlivňoval Východ, kdy nás ovlivňoval Sovětský svaz, kde se poměrně hodně tento nástroj využíval. Tak jak to bylo za těchto dob? Jak se vlastně akordeon používal? Asi to nebyl ten dnešní pohled.
1: Vůbec ne. Tak pravda je taková, že my máme tu dobu zkreslenou právě těma tankama a s těma rudoměcima, s garmoškama, který hrají častušky. Když jsem potom začal akordeon studovat, tak jsem se dozvěděl, že akordeon nechyběl v orchestru Benny Goodmana a Duke Ellingtona na druhou stranu. Ale hlavně já jsem začal vlastně objevovat hudbu moderní, kterou jsem na hudební škole tolik nestudoval a která si myslím, že mi právě nejvíce dala, protože já jsem nadšený hráč premiér, já oslovuji...
0: Vy jste propagátor soudobné hudby.
1: Já oslovuji skladatele, kterýho když vidím, jak jde po chodníku, tak už na ně mávám a už volám a říkám, kdy mi napíšeš skladbu, nebo kdy mi napíšete něco. A z toho mám velkou rost. A to třeba je zrovna ono, že já jen co jsem udělal zkoušky na Pražskou konzervatoř, to znamená, rozhodl jsem se, že chci být hudebníkem, protože se mi to dařilo a jak jsem řekl, vyhrál jsem soutěže a tak to vypadalo, že by jsem se tomu mohl věnovat více. Tak hned jsem si padl do oka s několika skladateli, které můj pan profesor Jaroslav Lach oslovil a já jsem tady hrál premiéry a bylo to pro mě něco mimořádně zajímavého, když jsem byl takový ten první, který mohl zahrát a když jsem s tím měl úspěch a lidi poslouchali. Takže myslím si, že jedna z těch věcí, která u toho akordu právě byla takovou pro mě motivační, že s ním mám pracovat dál, je, že tady jsem viděl, že jsou tady takovéhle možnosti, třeba hraní úplně jiné hudby, než třeba jsem do té doby hrával, nebo kterou jsem poslouchal.
0: Ale to už je pohled vyspělejšího muzikanta, který už se pro tu hudební dráhu rozhodl, ale vy jste vlastně sám taky před nějakou chvílí a nějakou skladbou říkal, že třeba jste byl první, kdo tady začal hrát piazzolu, kdo vlastně objevil nějaký směr, který dnes už u toho akordeonu vnímáme jako běžný, nebo že k tomu nástroji patří, ale vy jste musel prožívat dobu úplně jinou. A vlastně jste se asi výběrem takového nástroje v podstatě ochudil o řadu klasických a tradičních skladatelů, protože prostě pokud nebude existovat transkripce, tak si hold toho Mozarta nezahrajete, když to řeknu v uvozovkách.
1: Je to tak, také v té době se hrál tokáta Fuga d mol, Varhaní, že jako nejčastější skladba, takový vrchol hry na akordeon, to teď ani neslyšíte už vůbec, že by to někdo vůbec zahrál, nebo že by to někdo chtěl hrát. Pochopitelně. Ano. Je to tak, že akordeon jako nástroj moderní prostě bohužel nemáte své skladatele. Konečně máme toho Piazzolu, kterého můžeme brát za svého, tak to jsem šťastný, protože jak housle Paganiniho, tak klavír Chopina, tak my můžeme říkat, aby máme toho Piazzolu teďkon. Nicméně, pravda je taková, že my jsme se našli i v těch transkripcích, takže my velmi rádi hrajeme třeba transkripce Dominika Scarlattiho, jak jsem naznačil na začátku, Johanna Sebastiana Bacha právě také, ale spíše to jsou skladby, které jsou věnované našemu podobnému nástroji. To znamená, jakoby tomu hapsichordu, klavichordu a tak dále. To jsou ne až tak ty Varhaní.
0: A nikdy vás nelákal jiný nástroj? Vždycky to byl akordeon už od začátku?
1: Je to tak. Já jsem nechtěl, zkoušel jsem trošku housličky, ale víte, jak to s tím houslem na té hudební škole. To je prostě dřina a samý falešný tón. To musí být člověk velmi trpělivý. A tatínek spíš chtěl, abych mu zahrál písničku. Prostě, aby se mi ta písnička povedla hned jako na druhou dobrou. Takže to je asi to k tomu u toho akordu. Přestože, víte, já si myslím, že, nebo nemyslím si, vím to, a i mý kolegové, kteří třeba se mnou spolupracují, tak to potvrzují. Akordeon je prostě jeden z nejtěžších nástrojů. Tak musíte ovládat jak pravolovou, tak levou ruku, tak musíte ovládat také měch. A to jsou hodiny a hodiny cvičení. A já asi takovou tu povahu mám, že se dokážu zakousnout, že dokážu cvičit. Ne, že asi, ale mám prostě. A baví mě to, protože se někam dostanu. A akorát hrozně moc o cvičení. My jsme nejpilnější, ty moji žáci i tady na konzervatoři jsou nejpilnější společně s klavíristama. A myslím si, že to mě jako byla jedna z věcí, která mě předručovala, protože já jsem se vždycky, když jsem dělal jiné činnosti, tak jsem se dokázal zakousnout a jít potom. A stejně to bylo právě tady u toho nástroje. Takže neuvažoval jsem o ničem jiném.
0: Ani o dechovém, protože v podstatě ten akordeon

0: fagotový registr třeba. A třeba zrovna to je taková ta poloha, kterou má podobnou i nástroj, kterému se říká bandoneon, na který taky hraju, což je vlastně takový jako příbuzný nástroj, který patří do těch harmonikových, řekněme. Ale nicméně ten tembr určitě hraje velkou roli. Tak měli jsme tady sluní červenou s altem a když se podívám na další skladbu, kterou jsem pro vás vybral, tak to bude právě skladba třeba Fagotova.
1: Přesně tak, ale sáhneme trochu do staršího repertoáru. Bude to už zmíněný Antonio Vivaldi a vybral jste koncert v tónině A-moll. Hrát bude Gustavo Nunes a s ním Academy of St. Martin in the Fields a bude řídit Neville Mariner.

0: Gustavo Nunes, Academy of St. Martin in the Fields a pod vedením Nevila Merindra dohráli fagotový koncert a mol Antonia Vivaldiho. Teď ve výběru Vladislava Horáka, u kterého jsme na návštěvě v Palfiho paláci na Pražské konzervatoři. My jsme se bavili o tom, že v podstatě se akordeon promítá do různých nástrojů, které jsou tradičnější a tím pádem zase vám, akordeonistům, umožňuje hrát spoustu skladeb, které, když je vhodná a dobrá transkripce, tak vlastně pro vás velmi sedí. Je to tak?
1: Ano, a k tomu se velmi hodí třeba například hudba Antonia Vivaldiho, protože ty jeho rozkládané akordy krásně dokážeme zahrát. Není tak až úplně vhodná třeba hudba přece jenom romantická. My na rozdíl od klavíru prostě nemáme ten pedál a nemáme ten rozsah prostě na té jedné ruce. Takže vybíráme si spíše tyto, může být klasicistní, rádi hrajeme Mozarta, v každém případě doprovázíme, to je zrovna náš oblíbený autor a určitě i zazní v mém výběru, také jsem si vybral. Nicméně, my přece jenom jsme vždycky vyhledávali tu možnost třeba nějaký nástroj nahradit. Jak jsem řekl, třeba máme fagotový rejstřík, takže klidně bychom mohli ten Vivaldovský koncert zahrát na akordeon. A mimochodem náš nejslavnější, asi současný interpret, což je Richard Galliano, Francouz, tak ten teď natočil flétnové koncerty.
0: A zní to jak pro vás? Nezaujatě, pokud možno.
1: Zajímavě. Pravda je taková, že já ho mám raději v jeho skladbách, teda musím říct. Jo? Ale kritiky na to byly velmi dobré a on sám i vyprávěl, protože hrál koncert tady u nás, já jsem si s ním četl interview, i když ho znám třeba také se soutěží, jsme bývali kolegové v porotě, tak vím, že on si toho moc cenil, právě té práce, toho, té možnosti toho akordeonu, toho jako dechového nástroje. A tak trošku jakoby háněl třeba ty skladby, ty moderní, že prostě je to moc obtížné a moc akordů a ten akordeon hrozně moc křičí na hlas a tak dále. Nicméně, my si musíme uvědomit, že v té době, kdy byl vynalezen, tak potom už vlastně je to tak obdobný rok, co třeba harmonium, pak ještě po nás nejspíš saxofon, asi nějaké melodické bicí a to je všechno. Takže my jsme byli jako jedni z posledních vynalezení.
0: A jak je to vlastně potom s integrováním akordeonu do té klasické literatury? Ona jedna věc je to, kdy říkáme akordeonu harmonika, používá se tak lidově a různě. A tam mě i zaráží, možná jednu vsuvku si dovolím. Přeci jenom není to jednoduchý nástroj, jak se mu mohlo stát, že tak hezky zlidověl v podstatě i v tom neklasickém použití, přestože ta hra na něj není tak jednoduchá. A pak se dostanu k té původní otázce.
1: Ano, tak je to proto, že ten akordeon, co se týče doprovodu, a pokud má takzvaný jenom standardní bas, tak pomocí, proto se takhle jmenuje akordeon, tak pomocí jednoho knoflíku hraje celý akord. Takže to, co musíte třeba pracně hledat i třeba na kytaře, struny, nebo když chcete hrát na nějaký drnkací smicový nástroj, tak klavír, tak vy tam máte už vlastně tu levou ruku připravenou.
0: Takže do určité laické úrovně pomáhá.
1: Je to tak, přece jenom jako na klavír hrajou víceméně téměř všichni. I u nás musí všichni žáci projít takzvaným klavírním...
0: Obligátním klavírem.
1: Ano, on se tomu teď už neříká obligátní klavír, ale klavírní praktikum, teď tomu říkáme nově. Takže víceméně my dokážeme třeba v té klasické hudbě i nahradit a i dokonce přesvědčit autory, že zrovna ten pár, který má třeba jiný nástroj, by ten akordeon zvládl lépe. A to se třeba povedlo slavnému dánskému akordeonistovi Mogensi Elegartovi, což je velká postava v naší historii, že oslovil Paula Hindemitha, který má ten krásný cyklus těch komorních svit, taková reakce na bratislavské koncerty také, že, jo, že tam používá hodně těch polyfonických věcí. A on úplně ten první, úplně tu svoji první komorní svitu, napsal pro 12 nástrojů, z nich jedním z nich bylo harmonium. To znamená, to je právě nástroj, který je velmi podobný. A my si i z harmonia vlastně často půjčujeme skladby, které potom interpretujeme. I Janáčka například. I Janáčka. A tady se mu povedlo teda přesvědčit samotného Hindemitha, že akordeon je proto ostatně lepší, zajímavější, pravnější použití úplně různých rejstříků, které jsou velmi od sebe také odlišné. Takže Hindemith, přestože tuto komunitní světu napsal v roce 1922, tak potom o 30 let později, v roce 1952, ji přeobsadil a sám ji autorizoval s akordeonem. Takže vlastně to je třeba jedna z cest, kam my se dostaneme s tím, že přesvědčíme ty autory, že akordeon je mu zajímavý, podobné to bylo u Daria Mioda, který napsal krásnou anglickou svitu, co zase bylo profoukací harmonikou. A opět tohle Mogus Elgar ho přesvědčil, a tak máme krásný koncert pro akordeon a symfonický orchestr. Díky tomu, že prostě jsme dokázali ukázat tomu Mjaudovi, že prostě ten akordeon je krásný, krásný, barevný a že se velmi hodí pro to věc.
0: My to nabídneme teď posluchačům Českého rozhlasu D-dur, protože právě tu zmíněnou komorní hudbu číslo 1 Paula Hindemitha jste teď vybrali jako další skladbu. Doplním už jenom, že bude hrát Royal Concerthebouw Orchestra a řídit Ricardo Schei.

0: Komorní hudba nebo komorní světa číslo 1 Paula Hindemitha, teď s Royal Concertgebouw Orchestra Richardem Schajm, dozněla teď jako další v pořadí už 7. skladba, kterou vybral náš dnešní hostitel, zástupce ředitele Pražské konzervatoře Ladislav Horák. A my jsme se bavili vlastně právě o integraci akordeonu jako jednoho z nejmladších nástrojů, pokud se to tak dá říct, do klasické hudby. Tak tohle byla třeba jedna z ukázek nebo jeden z příkladů, ale jak ono to vlastně je, jak se dostával do té klasiky?
1: Bude mít za rok 200 let od vynalezení, nicméně jemu hrozně moc dlouho trvalo a bohužel trvá i do dneška. To, aby byl standardizován, aby se řeklo, prostě toto je ten jeden typ, na který se má hrát. My vždycky říkáme, jsou jedny housle, jeden klavír, ale snad každá země tady kolem prostě má ten akordeon jinak. A když se třeba podívám do Skandinávie, což je momentálně velmi progresivní oblast akordeonu, kde jsou vynikající hráči, vynikající i soubory, tak si vezměte, že kdyby se potkali tři, to znamená Švéd, Nor a Dán, a navzájem si půjčili nástroje, tak by na ně neuměli zahrát.
0: A čím to je? Je to tím mládím toho nástroje?
1: Určitě to je tím, že je to určováno jednak historií, to znamená, jakým směrem ten akordeon tam šel, a také to je určitě výrobou toho nástroje. Takže například tady u nás jsme vždycky měli akordeon v Hořovicích, protože firma Delicie ho odjakživa vyráběla a vyrábí i dále. A to ponejvíce nástroje klávesové. To znamená, proto třeba moje generace, ale i většina dětí, co chodí do hudební škol, hraje na nástroje klávesové. Přičemž, jak už jsem dneska zmínil, velmi progresivní jsou nástroje knoflíkové. Mně na pražské konzervatoři hrajou vlastně moji žáci jenom na knoflíkové nástroje momentálně.
0: A učí se jenom na knoflíkové, anebo se
1: ne,
0: učí
1: ne,
0: na obojí?
1: Učí se na oba dva druhy. Nicméně, opět musím říct, že tady mám teda hráče, kteří hrajou na takzvaný ruský systém a na evropský systém, které se o sebe liší, a ty nástroje by se nemohly prohodit, neuměli by na ně zahrát.
0: Jak je to možné? Vlastně existují třeba nějaké tendence nebo snahy se mezinárodně domluvit, ať už třeba výrobci udělají nějaký kongres, kde se o tom bude mluvit a kde se ta technologie bude přibližovat, nebo to prostě takhle zůstane a je to specifikum toho nástroje?
1: Vy máte naprostou pravdu, že tohle by se nejvíce hodilo a dokonce k tomu i došlo v roce 1992, když se prostě všichni v Itálii, což je meka naše, tak tam se sešli ty největší výrobci, ať to jsou německých nástrojů, ruských nástrojů, interpreti a zástupci těch asociací a řekli si, teď to bude vypadat takto a takto. Ne.
0: Skutek utek.
1: Opravdu tam je to odvislé od toho, jaké ty nástroje se v dané zemi vyrábějí, jaká je tam tradice, a ty to měnit nebudou. Takže máme to tak, že prostě bohužel ten nástroj ještě pořád se zdokonaluje. Vlastně dá se říci, že to úplně to největší, co tam přišlo, je takzvaný melodický bas. Takže jak jsme nakousli na začátku, vlastně akordeon je jednoduchý pro někoho, kdo si se zahrá písničku, protože jedním knoflíkem se zahraje durový akord, molový akord, sept akord a tak dále. Nemusí moc přemýšlet a jde mu to. Ale od té doby, co se vynalez takzvaný melodický bas v levé ruce, tak to je ten hlavní vynález, který umožňuje to, aby jsme mohli hrát i transkripce a aby se pro nás mohly psát i kvalitní kompozice, kdy můžeme vlastně hrát polyfonickou hru, a ta levá ruka hlavně je plnohodnotná té pravé ruce.
0: A kde začíná ta virtuozita? V podstatě právě, když už začínáte využívat všechny možnosti toho nástroje, který se vám ale také asi pod rukama zdokonaluje. Pokud říkáte, že není co země nebo co výrobce to nástroj, tak vlastně s každým zdokonalením v podstatě musíte mapovat celý ten trh, který nástroj zrovna ve které zemi vám umožňuje třeba se zase posunout i interpretačně někam dál?
1: Je to pravda, ale to už ty špičky výrobců, jak říkám, asi ty nejznámější určitě sídlí v Itálii a velmi kvalitní nástroje jsou samozřejmě i ruské a německé, tak to si to už ohlídají, takže když se prostě potom třeba vynalezlo, že ten rejstřík nemusí dávat rukama, ale můžete ho dávat bradou, tak prostě hned na to všichni reagovali a okamžitě všichni začali vytvářet prostě třeba 7, 8, 9 bradových rejstříků.
0: A není to cesta k té unifikaci, že právě to zdokonalení jednou sjednotí ty výrobce, protože prostě si vlastně ta konkurence naběhne, tak říkajíc, a bude se muset sjednotit?
1: No jo, jenomže já nevidím ten konec té cesty, víte, protože neustále se setkávám, teď jsem právě před naším rozhovorem přijel asi z jedné nejvyšší soutěží, která se dělá tady v okolí, a to je soutěž v Klingentálu, což je mimochodem výrobce nástrojů Weltmeister, pokud někdo má nástroj doma Weltmeister, tak to je odtamtud z Klingentálu, a tam už byl se 68. ročník té soutěže, a opět, co hráč, to jiný nástroj, tam prostě skutečně jsem zase viděl, že jak klávesový, tak evropský systém, tak ruský systém, tak tam byly i Finové s finským systémem. Prostě bohužel...
0: Je to hodně slyšet ten rozdíl?
1: Slyšet ten rozdíl je, protože přece jenom třeba ty ruské nástroje mají úplně jinak posazené i hlasy, u nástroje mají jiné, takže dá se říct, že mají svůj vlastní takový tembr. Ale nicméně, pochopitelně, když si třeba vezmete nástroj italský, kde vyrábějí Italové, vám výjdou vstříc, že vám udělají třeba jako italský nástroj s ruským systémem, tak přece jenom je to tak, že ty nejkvalitnější hlasy vyrábí jedna firma, která je dodává všem, a ty další materiály taky. Takže víceméně je to o tom, že ty nástroje se budou vyrábět bohužel, jak to tak vidím, i dál různé. No.
0: Je to třeba z hlediska těch soutěží těžší potom hodnotit, když máte mezinárodní soutěž a v podstatě nesrovnáváte srovnatelné, protože může být některý ten uchazeč vlastně jenom poškozen třeba tím, že v jeho zemi se nehraje na tak kvalitní nástroje, nebo on na něj třeba nedosáhne, anebo si vybere, nebo je povinná skladba taková, která zrovna jeho nástroje nesvědčí.
1: A to máte pravdu, určitě. Myslím si, že k tomu právě musíme my, kantoři, velmi přihlížet, že když si vybíráme nějaký, a to třeba hlavně se to týká té soudobé originální literatury, tak ta třeba, která byla psaná pro takzvaný ten ruský systém, ta se hraje hůř na ten evropský. Takže já, i když třeba mě osloví zájemce, že by šel studovat na konzervatoři a chtěl by studovat už knuflíky, protože prostě všichni už na ty knuflíky teď mají větší možnosti hraní, tak říkám, a co se ti tak jako líbí více? Líbí se ti třeba více ta ruská literatura, nebo bys chtěl hrát radši více třeba francouzskou, nebo bys chtěl hrát italskou, českou soudobí skladby? A podle toho trošku jako mu poradím, do jakého nástroje má jít.
0: Dá se učit na oba paralelně? Může se stát solistou ten, který se učí skutečně paralelně na oba?
1: Určitě. Já dokonce znám případy, kdy hráči třeba na těch soutěžích nebo na festivalech zahráli půl programu ještě na klávesový nástroj, pak si vzali knoflíkový a dohráli další půlku programu na ten knoflíkový. Takže to je tak, ale tak já myslím, že ono se to netýká vlastně jenom klasické hudby v akordonu. Ono se to třeba týká i hudby, například když se hrajou francouzské mizety, tak se hrajou skvěle na nástroj knoflíkový, určitě. A zase naopak, když se třeba dostaneme do nějakého klecmeru, protože my máme také rádi hudbu, kde akordony trošku jako po židovsku se hraje, tak tam se hodně hraje třeba na nástroj klávesový. No a já mám radost, že podobně použil nástroj jako takový trošku klecmer i Silvia Bodorová, když mě oslovila na popud Soni Červené a napsala melodrama Kafkovy sny. A myslím si, že to je právě třeba jeden z takových typů, jak se akordona použít, protože v té židovské hudbě prostě on skutečně funguje skvěle. Je to i tím, že je to nástroj, který je přenosný. Takže já vím, že třeba, a to trošku ještě o to odběhnu, že mě mých kolegů má rádo za to, že s nima mohu někam vyjet a nepotřebuji ten naladěný klavír od někud dovážet. Ale že já si je dokážu doprovodit s akordeonem na dosti podobné úrovni, nemám ten pedál samozřejmě, ale dokážu ty jejich skladby prostě doprovodit a můžeme si zahrát prostě kdekoliv. No.
0: A taky jste zmínil předtím už v nějakém předchozím vstupu ty rejstříky, zmínil jste i klarinetový, takže tady vlastně k té židovské hudbě v podstatě to pojítko je i těmi rejstříky, které ty nástroje mají.
1: Ano, určitě, určitě, ale ten akordeon patří v té židovské muzice k těm základním, protože ten s tím klarinetem se krásně pojí s houslem a s basou a tak dále. A tentokrát od Silvie Bodorové to bylo melodrama. Tam to bylo hrozně moc zajímavé, že ona chtěla ten nástroj trošku propojovat jak s orchestrem, tak i ten s hlasem paní Soni Červené. A já jsem jim pak ukazoval, jaké má akordeon možnosti. Třeba několik druhů vybrat, který dokážou. Ona to potom tam také v té skladbě použila a uslyšíte takové to jemné vibráto nebo takové to těžší vibráto, takové dlouhé vibráto, které dokážeme udělat různými údery do nástroje. A tam už to je důležité, jestli třeba používáš člověk pravou ruku nebo levou ruku. A myslím si, že se ta skladba, ačkoliv je trošku strašidelná, má ty části strach a děti se o ní se přání tam má a trápení. A Soně Červená je bezvadná, protože ona umí skvěle německy, tam dlouho působila v Německu, takže používá jak tu češtinu, tak tu němčinu. Ale nicméně ten akordeon si myslím, že je právě kromě toho, že tam má takové ty části, které je s orchestrem, tak tam hezky krásně odpovídá i té Soně Červené.
2: Strach. Angst. Strach. Die Angst. Angst. Die Angst.

když už to bylo nesnesitelné jednou k večeru v listopadu, tu se přímo ve zdi otevřeli dveře velmi spěšně, neboť bylo třeba spěchat. A dokonce i koně u vozu dole na dláždění se vzepjali, jak zdivočelí koně v bitvě s hrdly vydanými na pospas.

až by pak nechal ostruhy ostruhami, nebo žádné ostruhy nejsou. Až by pak odhodil uzdu, nebo žádná uzda není. A zemi jak vysečenou step by před sebou skoro už neviděl,

křičím, slyším ten křik, na něj sice nic neodpovídá, ale jemuž také nic neubírá sílu, a který tedy stoupá vzhůru bez protiváhy a nemůže přestat, ani když zmlkne.

0: Blázni.
1: Typický hlas Soni Červené, akordeon Ladislava Horáka, našeho dnešního hostitele, a také komorní orchestr Quattro pod taktovkou Marka Štilce. To bylo obsazení nahrávky, bylo to dílo Sylvie Bodurové, Kafkovy sny, melodram pro hlas, akordeon, smyčce a bicí. A my jsme se, Ladislava, vlastně říkali předtím, než dozněla tahle skladba, která zase v podstatě demonstruje ty možnosti vašeho nástroje jako takového, tak jsme se bavili o tom, jak dnes převažuje ten knoflíkový nebo tlačítkový nástroj, ale já se jenom vrátím k jedné myšlence, kterou jsme nedokončili. Když třeba dnes student si řekne, já chci hrát na ten knoflíkový, protože je to nějaký trend, ale koresponduje to s nějakým směrem té literatury. A vy vlastně sám jste taky před nějakou chvílí řekl, že na té konzervatoři toho studenta vedete k tomu, že ještě nevíte, jestli se té hudbě bude věnovat úplně naplno, profesionálně, jestli z něj bude jednou solista nebo kvalitní třeba orchestrální hráč. Není dobré ty studenty vést oběma směry už jenom proto, abyste jim ty možnosti vlastně do budoucna otevřel obě?
2: Tak tam je, co se týče akordeonu a jeho stavby, tak tam je asi důležité, když si ten nástroj pořizuje, aby měl už tak nějak ten kantor rozmyšleno, jakým způsobem zaprvé ten, s tím, toho žáka bude dále učit. To znamená, jakým směrem by měl jít. A co se týče té komorní hry, tak tam je zase důležité, kolik třeba ten nástroj má v každé té ruce hlasu. Protože se vyrábí prostě nástroje, které třeba jsou v levé ruce tří hlasy, tak si uvědomuji, že třeba jeden knoflík prostě hraje na jednu tři tóny, tři oktávy. Je to podobné jako u varhan. Takže rejstřík čtyřstopí, osmistopí, šestnáctistopí. V pravé ruce může mít až pět dokonce hlasů. Takže to by úplně nebyl nejvhodnější nástroj třeba pro tu komorní hru. Spíš pro to solové hraní. Ale myslím si, že v každém případě zrovna pro takovou skladbu, jako se slyšeli od Sylvie Bodurové, to melodrama, tak tam se třeba ten nástroj velmi hodí, protože já mám nástroj spíše komorního ladění a komorního osazení. A podobně to je i třeba v hudbě Václava Trojana. To znamená hudba, která je víceméně hodně scénická, hudba, kterou psal on k Lukovým filmům a kterou potom i přepsal pro akordeon. Jsem si založil trio, které mi povolila rodina Václava Trojana, by se jmenovalo právě Trojanovo trio také. A tak jeho hudbu hrozně moc hraju. Nicméně k vašemu poslechu jsem si vybral přece jenom jinou. Je to hudba z baletu Sen noci svatojánské. A je to hudba, kterou můžete slyšet právě ve filmu Jiří Trnky, protože Jiří Trnka a Václav Trojan, to je prostě naprosto úžasné duo umělců, kteří udělali, a já si myslím, že je to trošku i nedoceněno, udělali obrovskou propagaci české kultuře prostě v zahraničí. On už byl tehdy to expo v Bruselu a ta hudba Václava Trojana a ten film Jiřího Trnky se tam promítal a hrála, tak na to prostě se do dneška nedá zapomenout.
1: Což vám konvenuje jako propagátorovi české hudby. Na co vlastně hrajete vy, než si pustíme zmíněný výběr právě ze Snu noci svatojanské? Vy, předpokládám, využíváte oba typy nástrojů, jak ty klávesové, tak ty knoflíkové?
2: Takhle, já hraju na nástroj klávesový. Učím také nástroj knoflíkový, takže metodiku knoflíkového nástroje samozřejmě znám, ale

0: má stejnou intonaci, v tom případě je to nástroj chromatický, a neopak je nástroj diatonický. Ten diatonický nástroj u nás známe jako heligonku například, ale nástroj diatonický je také právě bandoneon. Mm-hmm. A ten bandoneon je nástroj, který je velmi obtížné ovládat, a já mám to štěstí, že se mi podařilo sehnat nástroj kvalitní, který je přece jen chromatický. Protože si myslím, že na ten diatonický bych se asi už nenaučil.
1: Je to těžké se přeučit, jak jsme říkali, že třeba dnes studenti chtějí na knoflíkový, možná se může stát, že jak jsme se bavili i o těch trendech vývoje akordeonu, že zas časem přijde vlna, kde se vrátí klávesový nástroj. Je to těžké se, teď neříkám třeba vzhledem k věku, ale pokud skutečně bude solista, který vystuduje Pražskou konzervatoř, naučí se tady na knoflíkový akordeon, bude pokračovat na Akademii muzických umění, tam to dostuduje, pak půjde na nějaké mistrovské kurzy a za 10 let se tady přehoupne ten trend do toho klávesového. A on chudák za sebou bude mít perná mnohaletá studia na knoflíkový. Je to těžké v tuto chvíli potom se přeonačit?
0: Já si myslím, že toto spíš nehrozí, že to hrozí spíš z toho obráceně, že dlouho hraje na klávesi a pak se musí naučit na knoflíky, protože v té naší už originální literatuře ten knoflíkový nástroj má naprosto výsadní postavení v každém případě. Ale co je moc zajímavé a co vlastně vy jste uhodla, představte si, že zrovna třeba v Moskvě v současné době na vysokých školách se vyučuje knoflíky a klávesy půl na půl. A to nikdy nebylo. V Rusku se vždycky hrálo jako na 90% na knoflíkové nástroje. A já jsem z toho velmi překvapen, že prostě teď slyším hodně a hodně hráčů z Ruska právě na nástroje klávesové. Osobně si myslím, že není až tak velký rozdíl, jestli se naučíte na knoflíky nebo na klávesy. To úplně zásadní je, aby člověk hrál i v levé ruce melodický bas. A tam je to prostě daný, že v tom případě má šanci na úspěch a může hrát skladby. Spíš třeba mohu říci, že když já se rozhoduji, jestli doporučím třeba klávesy nebo knoflíky tomu žákovi, tak se dívám i na tu jeho fyzickou schránku. Protože nástup knoflíku je přece jenom podstatně menší a líp se ovládá i někomu, kdo třeba nevyroste pořádně.
1: Takže vlastně je takový chbitější a jednodušší třeba i pro ženy. Asi to bude nástroj vhodnější než ten klávesový.
0: Kdybyste by chtěl začít, tak já bych vám doporučil nástroj knoflíkový.
1: My teď ale musíme skončit, alespoň pro dnešek. Vy jste vybral už zmíněný Sennocí svatojánské Václava Trojana. Další úžasné jméno propojené s Pražskou konzervatoří, ale k tomu se dostaneme někdy příště. Tak já už asi v tuto chvíli jenom poprosím, abyste řekl, jakou nahrávku jste vybral, jestli k ní máte nějaký osobní vztah. Moc vám poděkuju za to dnešní povídání. A budu se moc těšit příště.
0: Tak já jsem trošku navázal s tím, že jsme začali s El Tangem, kde byla Soňa Červená. Předposlední skladba byly Kafkovy sny, kde jsme měli opět melodram. Tak tentokrát tam bude mít hlas a to bude Petr Štěpánek. A mně se právě moc líbí propojení hudby společně také s rétorikou. A přestože bych měl jako akordeonista více spíš propagovat skladby, které napsal Václav Trojan pro nás a že jsou nádherný a že nám je závidí celý svět a hraje hlavně celý svět, včetně jeho krásného koncertu Pohádky pro akordeon symfonický orchestr, tak jsem vybral teď aktuální svitu, která je naprosto nádherná a která si myslím, že je úplně takové jako nejvíc od Václava Trojana, co se týče kvality. A co se týče vůbec, aby si posluchač uvědomil, jak uměl nádherně udělat instrumentaci v orchestru a zapojení všech těch, jak těch hlasů, tak té rétoriky. A to je hudba z baletu a z loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské.
1: My si pustíme alespoň výběr z tohoto krásného díla. Doplním ještě zpívané party, to bude Patricia Janečková a Richard Samek. Hrát bude Symfonický orchestr Českého rozhlasu a řídit bude Jan Kučera. Ladislave, moc vám děkuju za dnešní pozvání a už teď se těším příště. Naschledanou.
0: Těším se též.
2: Oberon zatím trpělivě vyčkává, až Titanie

Kdo je zas? Rondej pac ochotníkům, puku rozežeň to! A tomu Vejtahovi, co hrá Pirama, dej obzvláště co proto, vždyť je to osel.

když už se tak pěkně puku mstíme, což aby Titanie uviděla právě toho osla. A tiše smál se ve tmách Oberon. A elfové ti hořce plakali.

To hrozné probuzení, krásné Hermie. Ach, zrádce Lysandr se líbá s Helenou. To si teď voják teprv bude dovolovat.

Čos mi to proved? Ty zdával vonět tomu nepravému. Byla to komedie, teď je z toho fraška.

Ještě před chvílí to byla Hermie, co dvěma mužům omámila hlavy. Teď zase Helena je pro ty hlavy vínem a Hermie ta zbývá na lecet.

než nad vesnicí kohout zakokrá. Jenom se točte a užijte si žárlivosti dosyta a bláznění a bloudění a pochyb, abyste zítra lépe ocenili, zač loket lásky šťastné, spokojené. Jenom se točte, teď už to ale zavání až příliš tragédií.

Udělej honem z tragédie žert, neboť krev žertem téci neumí. Co z puku rozklížel, teď zase slepíš. Pak ještě trochu motanic a rvaček, jen všechno žertem. Ať vidí surovost, jak je vlastně směšná.

Chudinka Titánie, dost už ostudy. Už prožila si své a poznamenána tou hanbou ušatou, tím víc mi bude dráha.

Podivné jitřní halaly, tak dlouho byla láska láskou štvána, až nakonec se sama v sobě zhlídla a našla se Lysandr s Hermií, Helena s Demétriem, jako nemluvňata. Tady jsou spolu po zákonech lásky. Co, starče, zákon tvůj? Co zákon aténský? Ať všichni kolem slyší, vytrubte třikrát svatba.

svatba slavná, chvíle dlouhá, to už tak bývá. Nejkrásnější krp, ten vždycky špatně hřeje.

vám k pobavení divadelní kus. Je skvělý, sám jsem to napsal. Zde luna, čili měsíc. Zde zeď, která je lásce překáčkou. Pak lev, který chtěl vraždit, ale nevyšlo mu. Konečně Tisbe, domněle sežraná a Pyramus.

ty hloupá zdi, jež naši lásku hatíš. A co ta schůzka venku na louce má ty zvé? Jen pozor na lvy, jsou to potvory.

Na tomto cáru bude krev. Ovšem ne Tisbina. A znovu puk se vmísil do hry. Vy však uvidíte, že každý aspoň jednou v životě stane se velkým nade vše pomyšlením. A třeba se to stalo omylem či zvůlí, to jeho srdce zazní hlasem zvonu a posměváčky přejde špatný smích.

tak vidiny nás všechny svádějí a klamou. Ale což, jen když jsou krásné.

Probůh, ať nikdo nemyslí, že to, co se tady hrálo, bylo snad něco jiného než sen. Ať nikdo nemyslí, že vytoužený Laurus sám sobě může dát syn.

Ať nikdo nemyslí, že jenom puk je schopen kouzelných žertů. Vždyť my sami právě tak hezky kouzlíme, když sníme. A usínajíce si s elfy

Je něco v našich snech, co životem nás vodí. Je něco v našich snech, co nikdy nezmírá. A což teprve ve snu pana Shakespeara.

0: Dozněl výběr z hudby z loutkového filmu Jiřího Trnky Sen noci svatojánské, hudby Václava Trojana. Tato skladba, kterou recitoval Petr Štěpánek, zpívali Patricia Janečková a Richard Samek a hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery, uzavírá dnešní návštěvu, na které jsme byli u zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonisty Ladislava Horáka. Výběr z našeho povídání si budete moci už brzy přečíst i na hudebním portálu klasika+.cz. A tím dnešní návštěva končí. Příjemné další chvíle s naším vysíláním vám od mikrofonu přeje Veronika Paroulková.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte stanici D-dur, kanonickou sonátu pro zobcovou flétnu a basso continuo v tónině A-dur Georga Filipa Telemana, hamburského už za života proslulého hudebníka, zahrají Robert Ehrlich, Mark Levy a Richard Iger.

Robert Ehrlich na zobcovú flétnu, Mark Levy na violu da gamba a Richard Eager na čembalo hráli Telemannovú kanonickú sonátu Ador. Dirigent Marcello Rota, protagonista následujícího snímku, se pravidelně vrací do Prahy k Českému národnímu symfonickému orchestru. My si poslechneme jejich společné pojetí proslulé romantické symfonie d-moll Cezara Franka, monotematického díla spojujícího to nejlepší z francouzské a německé symfonické tradice.

Posloucháte stanici D-dur. V příštích více než 20 minutách se zaposloucháme do hudby anglické renesance. Thomas Tallis, Salve Intermerata, moteto pro sbor a kapela, tedy bez doprovodu. Zpívá Oxfordská kamaráta, dirigentem je Jeremy Summerlee.

0: Vážení přátelé, poslouchali jsme moteto Salve Intermerata Thomase Tallise. Zpívala Oxfordská kameráta.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na řadě je osobitý neoklasicismus člena pařížské šestky, skladatele Francise Poulenca. Symfonieta pro orchestr. Hraje těleso Tapiola Symfonieta, kterou řídí Paavo Järvi.

V nahrávce dirigenta Páva Jervyho a orchestru Tapiola Symfonieta jsme poslouchali symfonietu pro orchestr Francise Poulenca. Posloucháte stanici D dur. Na řadě je Johannes Brahms a jeho trio S dur opus 40. Zajímavá je sestava interpretů této komorní skladby. Na housle hraje Lorenz Nasturica, na klavír Kazune Shimizu a s nimi Radek Baborák, vynikající a mimořádný český hráč na lesní roh.

Brámsovo trio pro housle, lesní roh a klavír S-dur hráli Lorenz Nasturica, Radek Baborák a Kazuneši Mizu.

Jean-Philippe Rameau je jedním z nejdůležitějších autorů francouzské barokní hudby, zejména oper, jichž napsal několik desítek. Castor a Pollux, opera z roku 1737, je patrně jednou z nejlepších z jeho odkazu. Jejími hlavními postavami jsou dva antičtí hrdinové, jeden smrtelný, druhý nesmrtelný. Čeká nás teď 11-dílná svita z této opery. Hrát bude orchestr 18. století, který řídí Franz Brüchen.

V nahrávce orchestru 18. století na historické nástroje, řízeného Francem Brichenem, jsme vyslechli svitu z opery Castor a Pollux Jeana Philippa Rameaua.

Vážení přátelé, sledujete vysílání stanice D-Dur, digitální stanice Českého rozhlasu, která vysílá 24 hodin denně klasickou hudbu. Ludwig van Beethoven, koncert pro klavír a orchestr číslo 5, S-Dur, zvaný Císařský. Provedení od klavíru řídí výborný pianista a také výborný dirigent Daniel Barenboim. Hrají berlínští filharmonikové.

Beethovenův pátý klavírní koncert s berlínskými filharmoniky na stanici D-dur hrál Daniel Barenboim. Vracíme se teď, vážení přátelé, k hudbě Georga Philippa Telemanna. Je tu jeho Magnificat C-dur. Zpívat budou Agnes Giebel, Ira Malaniuk, Franz Reuter Wolf, Theo Altmaier a Heinz Rehfuss. Dále zpívá sbor hudební mládeže z Lozán a hraje Mnichovský orchestr pro Arte. Provedení řídí Kurt Redl.

Telemannovo Magnificat C-dur jsme na stanici D-dur poslouchali v nahrávce dirigenta Kurta Rädla. Se solisty spoluúčinkoval sbor hudební mládeže z Lausanne a orchestr Pro Arte z Mnichova.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, na stanici D-dur právě začíná pravidelné sobotní vysílání věnované hudbě 16. až 19. století s názvem od Claudia Kludvigovi. Jako tradičně společně nahlédneme do rozhlasové fonotéky a zaměříme se na snímky nahrávané na dobové nástroje v rámci takzvané historicky poučené interpretace. Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Robert Škarda. Úvod našeho výběru obstará ukázka z tvorby rodáka z Neapole Domenika Scarlattiho, muže řady hudebních profesí v první polovině 18. století. Mladší syn Alessandra Scarlattiho ovládal vedle skladatelského řemesla i hru na varhany a čembalo, působil jako sbormistr a kapelník. Sonátu pro housle a basso continuo z odkazu Domenika Scarlattiho teď zahrají Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco.

Sonáta pro housle a basso continuo od Domenica Scarlattiho hráli Federico Guglielmo na housle a členové souboru L'Arte dell'Arco. Milí posluchači, zvu vás nyní k poslechu hudby, jejímž autorem je německý skladatel, varhaník a teoretik Michael Praetorius. Prostřednictvím jeho hudby se společně ocitneme na počátku 17. století, v době stylového přerodu od renesance k baroku. Z Praetoriovy tvorby zazní ukázky z jeho sbírky 40 protestantských chorálů pro sóla, sbor a instrumentální doprovod. Sbírka, napsaná v novém italském stylu, jak zní její podtitul, vyšla v roce 1619 ve Wolfenbüttelu. Nazvaná byla Polyhymnia podle řecké múzy posvátné poezie, chvalospěvu, tance a výmluvnosti. 4 části ze sbírky Polyhymnia Michaela Praetoria přednesou spojené soubory Taverner Consort, Choir and Players, řídí Andrew Parrott.

Soubory Taverner Consort, Choir and Players pod vedením Andrew Perota přednesly 4 části ze sbírky Polyhymnia od Michaela Pretoria.

Milí posluchači, i nadále zůstaneme ve společnosti řecké múzy Polyhymnie, bohyně posvátné poezie, chvalospěvu, tance, výmluvnosti a pantomimy. Jiný příklad inspirace touto postavou řecké mytologie v hudbě pochází z 18. století a je francouzské provenience. Jde o baletní operu Le Fête de Polyhymnie, slavnosti Polyhymnie, od Jeana Philippa Rameaua na libreto francouzského dramatika Louis de Cajuzaca. Dílo Rameau napsal na oslavu francouzského vítězství v bitvě u Fontenua ve válce o rakouské dědictví. Poprvé byla uvedena v říjnu 1745 v pařížské opeře. Z opery slavnosti Polyhymnie si poslechneme desetidílnou orchestrální svitu. Hraje soubor L'Étalon Lyrique, řídí Christophe Rousset.

0: Svitu z opery Slavnosti polyhymnie Jeana Philippa Rameaua hrál soubor Le Talens Lyrique. Řídil Christophe Rousset.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur vás programem s názvem Od Claudia k Ludwigovi provází Robert Škarda. Další hudba, která nás čeká, pochází z pera Itala Antonia Salieriho, ve své době uznávaného a ctěného skladatele, který působil převážně ve Vídni. Jako operní autor se však prosadil v řadě evropských metropolí, byl učitelem Beethovena nebo Schuberta. Z roku 1804 pochází jeho Requiem C-moll. Není mnoho skladatelů, kteří by psali hudbu pro vlastní pohřeb. Ovšem Salieri patří díky této mši mezi ně. Je záhadou, proč napsal Requiem právě v roce 1804, tedy dlouhých 21 let před svou smrtí. Dílo bylo opravdu provedeno na jeho pohřbu v roce 1825. Již předtím ale víme o provedení v sídle hraběte Haugwitze v Náměšti nad Oslavou. Requiem C-moll Antonia Salieriho, odkazující svým stylem již k ranému romantismu 19. století, budou zpívat Valentina Nafornita, soprán, Ambroisin Bré, alt, Robin Trichler, tenor a Andreas Wolf, bas. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídí Hervé Niquet.

0: Na stanici D-dur doznělo Requiem C-moll pro sóla sbor Orchestr a varhany od Antonia Salieriho. Sólové party přednesli Valentína Nafornita, Ambroisin Bré, Robin Trichler a Andreas Wolf. Sbor a orchestr Le Concert Spirituel řídil Hervé Nicke.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, výběrem nahrávek hudby 16. až 19. století vás provází Robert Škarda. Následující minuty budou patřit barokní hudbě. Vydáme se do Salzburku za tvorbou skladatele a houslisty druhé poloviny 17. století Heinze Heinricha Ignáce Bíbra. Za Bíbrova působení ve městě rozkládajícího se na obou březích řeky Salice zde vyšla v roce 1680 sbírka 6 komorních sonát pro 4 smyčcové nástroje a čembalo nebo varhaní pozitiv s názvem Mensa sonora seu musica instrumentalis. Do několika částí z této sbírky se za malou chvíli zaposloucháme. Název i podtitul tohoto souboru skladeb nám prozrazuje, že Bíbr sonáty koncipoval jako Tafelmusik, mit frisch lautenden Geigenklang, tedy jako hudbu určenou pro hostiny nebo bankety se svěžím a hlasitým zvukem houslí. Ze 6 svit, složených převážně z kratších tanečních částí, zazní první 3 sonáty v tóninách D-dur, F-dur a A-moll a také do sbírky vložená sonáta reprezentativa pro housle solo. Hrát budou členové souboru Musica Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Göblem.

0: Členové souboru Muzika Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Goeblem dohráli 4 sonáty ze sbírky Mensa Sonora Seu Musica Instrumentalis od Heinze Heinricha Ignáce Biebera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v rámci našeho pořadu od Claudia Kludvigovi se nyní vydáme do období anglické renesance. Jejím významným představitelem je také Orlando Gibbons. Tento současník Williama Birda byl vynikajícím hráčem na klávesové nástroje, pro které také komponoval vlastní hudbu. Je také autorem madrigalů, hymnů a dalších duchovních skladeb. V roce 1623 dosáhl na prestižní zaměstnání, kdy byl jmenován varhaníkem ve Westminsterském opatství. Z Gibbonsovy tvorby si poslechneme výběr z duchovních skladeb pro smíšený sbor s doprovodem varhan. Budou to různá zhudebnění žalmů i textů z Nového zákona, která doplní 2 sólová varhanní preludia. V této podobě nahrál Gibbonsovu hudbu v roce 1995 soubor Oxford Camerata se sbormistrem Jeremy Summerlim. Na varhany hraje Lawrence Cummings.

0: Dozněl výběr z chorální a varhanní hudby skladatele anglické renesance Orlanda Gibbonse. Zpívali členové souboru Oxford Camerata, na varhany hrál Lawrence Cummings.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur, kterou právě posloucháte, je pro následující minuty připravena nahrávka komorní hudby Ludwiga van Beethovena. Z jeho celkem 7 za života publikovaných klavírních trií zazní to poslední. Klavírní trio B-dur opus 97, dokončené v roce 1811. Známé je pod názvem Arcivévodské, neboť ho Beethoven věnoval arcivévodovi Rudolfovi Rakouskému, jednomu z potomků císaře Leopolda II., svému mecenáši a také amatérskému klavíristovi. Možná i proto je v tomto triu part klavíru výraznější a samostatnější než hlasy houslí a violončela. Arcivévodské trio si poslechneme v podání mezinárodně etablovaného italského souboru Larkibudeli. Jak název ansámblu napovídá, jeho hráči dávají přednost hře na střevové struny, k dosáhnutí autentických tembrů při interpretaci starší hudby. Věnují se především hudbě 18. a 19. století. Soubor Larkibudeli bude hrát ve složení Vera Betz housle, Anner Bilsma violončelo a Jos van Immersy klavír.

Soubor Larky Budely dohrál klavírní trio B-dur opus 97, zvané Arcivévodské od Ludwiga van Beethovena. Milí posluchači, v poslední části našeho programu zavítáme do Benátek a poslechneme si jedno z barokních zhudebnění slavné středověké mariánské antifony Salve Regina, Zdrávas královno. Dnes víme o 5 skladbách Salve Regina, které zkomponoval Antonio Vivaldi, významný benátský skladatel, učitel a houslový mistr počátku 18. století. Za malou chvíli si poslechneme zhudebnění známé mariánské modlitby, figurující ve Vivaldiho katalogu pod číslem 616, určené kontratenoru a komornímu orchestru a rozdělené do 6 částí. Solový part zaspívá Andreas Scholl, hrát bude Australian Brandenburg Orchestra, řídí Paul Dyer.

0: Kontratenorista Andreas Scholl za doprovodu Australian Brandenburg Orchestra pod taktovkou Paula Dyra přednesl zhudebnění mariánské antifony Salve Regina od Antonia Vivaldiho. To byla poslední položka dnešního programu s názvem od Claudia k Ludwigovi s hudbou 16. až 19. století. Nerušený poslech dalšího vysílání přeje od mikrofonu stanice D-dur Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která vám nabízí 24 hodin denně jen klasickou hudbu. Ve vysílání stanice D-dur je vám teď průvodcem Petr Weber. Příští 4 hodiny jsou věnovány výhradně české hudbě, té starší i té novější nebo nejnovější. Na programu budou díla Jiřího Temla, Zdeňka Lukáše, Svatopluka Havelky nebo Zdeňka Šestáka, také 6. symfonie Bohuslava Martinů a české rekviem Ladislava Vicpálka. Avšak nejdříve maličkosti Antonína Dvořáka. Vedle houslí Josefa Suka a Miroslava Ambroše a violončela Jiřího Bárty si všimněte také zvuku harmonia, na které tu hraje pianista Jan Simon.

Na stanici D-dur dozněly Maličkosti, cyklus skladeb pro dvoje housle, violončelo a harmonium od Antonína Dvořáka. Hráli Josef Suk, Miroslav Ambroš, Jiří Bárta a Jan Simon.

Svatopluk Havelka, autor osobitých koncertních skladeb i filmové hudby, zažil v 70. letech 20. století hluboké osobní obrácení ke křesťanství. Předtím však nebyl imunní vůči požadavkům na angažované umění. Kantátu Chvála světla napsal na počátku 60. let na texty levicového básníka S. K. Neumanna. Uslyšíme nahrávku, ve které zpívají Libuše Domanínská, Ivana Mixová, Karel Berman a Pražský filharmonický sbor a ve které hraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jindřicha Rohana.

0: chvála evoluce, život, země, člověk, chvála modernosti, chvála konkrétnosti, optimismus, těsto, chvála pozemskosti, duch a chvála světla. To jsou části kantáty Chvála světla svatopluka Havelky, kterou jsme slyšeli v nahrávce dirigenta Jindřicha Rohana. Zpívali Libuše Domanínská, Ivana Mixová, Karel Berman a Pražský filharmonický sbor, hrál orchestr FOK.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Příštích 10 minut, vážení přátelé, patří na stanici D-dur skladateli Jiřímu Temlovi a jeho pantomimě, kompozici pro flétnu a klavír. Hrají Jan Riedlbauch a Daniel Wiesner.

klavírista Daniel Wiesner a flétnista Jan Riedelbauch zahráli pantomimu, skladbu od Jiřího Temla. Posloucháte stanici D-dur. Zdeněk Lukáš, umělec se zázemím ve folkloru a ve sborovém umění, byl plodným autorem, jehož skladby interpreti rádi hráli a hrají. Lukášův čtvrtý smyčcový kvartet má opusové číslo 213. Bezmála půlhodinové dílo hraje smyčcové kvarteto Jupiter.

Šestá symfonie aneb symfonické fantazie, to je mistrovská skladba z posledního tvůrčího období Bohuslava Martinů, dílo psané ve Spojených státech v první polovině 50. let. Spojuje v sobě zvukovou modernost s impresionistickou barevností, uvolněnou formu s magickou proměnlivostí, výrazné české ukotvení skladatelovy hudební řeči s francouzským šarmem. Uslyšíme nahrávku České filharmonie a Jiřího Bělohlávka.

0: Jiří Bělohlávek s Českou filharmonií přednesli na stanici D-dur symfonické fantazie neboli šestou symfonii od Bohuslava Martinu.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Bohaté muzikantství s opravdovostí a závažností, to v sobě spojují mnohá díla Zdeňka Šestáka. Pojďme si od něj poslechnout koncertino pro lesní roh a klavír číslo 2 F-dur. Hrají Přemysl Vojta a Tomoko Savano.

0: Přemysl Vojta a Tomoko Savano, to byli interpreti Koncertina pro lesní roh a klavír číslo 2 Zdeňka Šestáka.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Posloucháte stanici D-dur. České rekviem Ladislava Vicpálka, důležitého, ale pozapomínaného autora první poloviny 20. století, není liturgickou skladbou mší za zemřelé, ale kantátou s duchovním textem. Možná, že skladatele trochu inspirovalo německé rekviem Johannesa Brahmse, ale české rekviem má jiný filozofický smysl. Dal by se vyjádřit pod titulem díla Smrt a spasení. Bezmála dvouhodinová skladba má části Marnost nad marnostmi, tam využívá poezii Starého zákona, Ten den hněvu, využívající text středověké sekvence, Světlo v temnotách z texty z žalmů a část Přišel, aby spasil. Tady jsou texty z Nového zákona a v závěru potom zaznívá píseň Jezu Kriste, štědrý kněže. Zpívají Marie Mrázová, Teodor Šrubař, Mariana Řeháková a český pěvecký sbor se sbormistrem Josefem Veselkou hraje Česká filharmonie s dirigentem Karlem Anšerlem. České rekviem Ladislav Vicpálek dokončil v roce 1940, tedy za okupace.

Na stanici D-dur doznělo české rekviem Ladislava Vicpálka. Zpívali altistka Marie Mrázová, baritonista Teodor Šrubař, sopranistka Mariana Řeháková a český pěvecký sbor. Hrála Česká filharmonie a celé provedení řídil Karel Ančer. Vaším průvodcem na stanici D-dur byl Petr Weber, který vám přeje příjemný další poslech.

míříme k natáčení dalšího pořadu Na návštěvě. Hostitelem je tentokrát akordeonista, neunavný propagátor tohoto nástroje a zástupce ředitele Pražské konzervatoře. Ladislav Horák sám absolvoval školu, kterou dnes spolu řídí, a poté Západočeskou univerzitu v Plzni u profesora Jaroslava Vlacha. Během studií vyhrál národní soutěž v Hořovicích a je i laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku. Učí, koncertuje jako solista, komorní hráč i v doprovodu orchestrů. Pravidelně vystupuje na festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Reprezentuje Českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích i jako předseda porot mezinárodních soutěží. A nás za malou chvíli přivítá v jednom ze svých působišť v Palfio paláci Pražské konzervatoře.

Kde asi jsou ti, co už nežijí, ptám se. Existuje kraj, kde by včerejšek mohl být dneškem?

A ještě se ptám, kde asi je ten zabiják, co v úzkých, temných uličkách a ztracených usedlostech, když se zavede zákon nože? Kdy asi jsou všichni ti, co za sebou nechali jednu jedinou stopu? Ti, kteří zabíjeli ne pro zisk, ani z nenávisti, ba ani z nešťastné lásky, prostě jen zabíjeli nožem. Hledám je v legendách, ve žhavém popelu, který jako povadlá růže uchovává vzpomínku na tu sebranku z Corrales a Balvanery.

jménem Muraňa, zvaný Nůž z Palerma. A co ten obávaný Ibera? Ať se nad ním nebe smiluje, zabil on na mostě svého bratra Ňata jen proto, že ten měl na

Historie modných ran pomalu upadá v zapomnění. Hrdiný zpěv se ztrácí v suchých policejních zprávách. Ale je tu jiný žavý popel, jsou tu jiné růže, které je uchovaly. V nich jsou ti pyšní zabijáci a jejich nože a jejich dýky. A i když ten nůž nebo tu dýku, nůž času, nechal navždy zmizet v bahně, tak dnes, o tolik let později, ti mrtví ještě žijí v tangu.

Je to okamžik, který nezná žádné předtím a žádné potom. A navzdory zapomnění má příchuť ztraceného a znovu nalezeného.

0: vzpomínka na smrt. Proč?
1: Astor Piazzolla, El Tango, první nahrávka ve výběru mého dnešního hostitele. Jsme u Ladislava Horáka v Palfijovském paláci Pražské konzervatoře a dozněla první skladba, ve které jsme našeho dnešního hostitele slyšeli. Byl součástí Bonafide Tango a samozřejmě ten hlas neodmyslitelně patřil Soně Červené. Ladislave, děkuji za pozvání, že jsme se tady mohli v těchto krásných prostorách sejít.
2: Tak já vás tady moc vítám, velmi rád. My tady v Palfijovském paláci sídlíme. Poté, co jsme odešli z Rudolfína, Rudolfínum bylo postaveno pro Pražskou konzervatoř také, ale je nám tady krásně.
1: Náš rozhovor bude mnoha kolejný, protože já už jsem to říkala v úvodu, že vy jste zástupce ředitele Pražské konzervatoře, zároveň ale výkonný muzikant, kde se vydáváte také po mnoha interpretačních cestách, učíte. Já jsem začala tou nahrávkou s vámi, tak možná bychom měli trochu se ještě vrátit k El Tangu, co to bylo za projekt a samozřejmě asi zkušenost se Soňou Červenou. To přeci jenom musí být v životě muzikanta něco nezapomenutelného, nebo alespoň to, co se vryje. Co je pro vás dominantní, nebo máte ten pracovní život v rovnováze, to znamená umělecká interpretační stránka i ta administrativní a související se školou, jak to vlastně teď v tom životě máte?
2: No tak já trošku ty dny natahuju, protože ještě kromě toho, co jste sama řekla, tak ještě také hodně organizuji a to velmi rád. Takže já mám kromě tedy učení a kromě hraní, a já jsem si spočítal, že v těch posledních letech mám průměr koncertů kolem 90 až 100, což je skoro jakoby třetina toho roku.
1: Třikrát v týdně minimálně na pódiu, když jsou pódia otevřená.
2: Když jsou pódia otevřená, tak to jsou 2 až 3 koncerty týdně. A kromě toho ještě také samozřejmě mám taky svůj soutěž a jezdím do porod, toho bychom se ještě také mohli dotknout, protože to je zrovna věc, která je velmi zajímavá. A navíc tam jezdí se svými žáky, případně tam i vystupuji. Mám festivaly, mám dokonce i letní školu v Třeboni. Takže je to takové, že když já prostě zavřu ten svůj počítač a zaklapnu ten kalendář a ocitnu se na tom pódiu, tak je to prostě obrovský relax. A moc mě to baví. Mohu to dělat proto, že jsem se spíše začal soustředit třeba na komorní hru, protože si úplně neumím představit, že bych jako solový hráč dokázal hrát nové a nové projekty, které musí každý, kdo je takhle na volné noze, případně kdo hraje hodně koncertů, tak dělat. Protože se musí neustále nabízet nějaká zajímavá nová dramaturgie. A když se dostanu tedy k tomu, co jste pustila na začátku, tak to mám velkou radost, protože tím, jak máme tu dobu teď, jaká je, tak jsme úplně nemohli tak oslavit to 100 let od narození Astora Piazzolly, autora mýho srdce, autora, kterýho jsem tady asi v České republice začal hrát jako první a začal jsem na ně lákat různé lidi. Já si pamatuju, jak jsem třeba Astora Piazzollu chtěl, nebo začal hrát tady na Pražské konzervatoři a přišli za mnou kolegové a říkali, ten Popík nám sem netáhej, to je, co to je za skladby. No a teď se musím hrozně smát, protože z pozice toho zástupce teď chodím různě na nějaké ty přehrávky a na zkoušky a najednou slyším, že tam každý toho Piazzollu dává. Ať to je solová kytara, ať to je prostě třeba duo klavírní, ať to je nějaký malý ensemble. Takže už to není ten Popík. Už si zvykli, že to jsou velmi kvalitní věci. Že to není jenom o tom Liber Tango. A právě třeba tato skladba El Tango, tak to je jediné melodrama, který Astor Piazzolla napsal. Napsal ho na vlastně text slavného argentinského básníka a také nositele Cervantesovy ceny Luise Borghese. A tam vlastně je něco moc zajímavého v tom, že ten text si Soňa Červená přeložila sama. Takže ono je to velký příběh, který by se klidně mohl dát i na scénu, protože se tam jako ve správném tangu se tančí, se bojuje, se tasí nože, je tam nějaký prostě střet, je tam souboj a pak to hezky dopadne a je tam takový ten smutek. Je tam v tom El Tangu úplně všechno. Takže já mám za to, že Soně Červená byl zázrak, protože my jsme s mým souborem Bonafide Tango oslovili, jestli by si s námi právě nechtěla zaspívat Piazzollu, protože se nám zdálo, že ten její krásný tembr, ten její alt, se pro toho hrozně moc hodí. A Astor Piazzolla napsal hodně skladeb, které interpretoval se slavnými zpěvačkami, například se zpěvačkou Milovou. To zrovna byla zpěvačka, která vystupuje v hodně jeho projektech. Takže to melodrama je bezvadný. Mám radost, že jsme mohli posluchačům připomenout to z té výročí Astora Piazzolly. A určitě se k tomu ještě dostaneme.
1: Rozhodně, určitě. Já vlastně musím říct, že já jsem tu hudbu nevybrala. Samozřejmě vy jste hostitel, jste dramaturg návštěvy. Já jsem maximálně seřadila ty tituly tak, aby byly pro posluchače.
2: Ale ten první titul se vám povedl.
1: No, vám se povedl.
2: Vybrat.
1: My se k Astoru Piazzollovi samozřejmě dostaneme. Já musím říct, že natáčíme v roce 2021 na jaře, takže proto vlastně teď říkáme tak aktuálnost toho stoletého výročí Astora Piazzolly. Pokud nás posluchači poslouchají repríze, tak ale jistě se k němu rádi vrátí. Ale přeci jenom v tom vašem výběru je Bach, Stravinský, Rachmaninov, Vivaldi, Hindemith, Sylvie Bodurová, Václav Trojan, neodmyslitelně patřící jméno Pražské konzervatoři. Teď před námi právě Bach. K Astorovi Piazzollovi se vrátíme ještě mnohokrát, ale přeci jenom krátce asi musíme uvést ten odskok ke klavírnímu koncertu číslo 1 D-mol.
2: Ano, tady se už nabízí něco říct také o mém nástroji. Já hraji na akordeon. A to je nástroj velmi moderní. Vlastně dá se říci, že takhle v tom koncertním provedení, jak ho posluchači dnes uslyší, tak existuje teprve někdy od 70. 80. let minulého století. On sice byl vynalezen v roce 1822, takže máme další jubileum, a to velké, 200 let od vynalezení akordeonu. To bude příští rok, na to se už moc chystám. Jedna z právě z takových velkých otázek je interpretace vlastně barokní skladatelů, potažmu právě Johanna Sebastiana Bacha na akordeon. Jak to vlastně je? Tak máme moderní nástroj, máme starou hudbu, teď se dá říct, že je velmi in, a já jsem za to velmi rád, že v České republice skutečně se velmi dbá na to. Dokonce jsem se vrátil nedávno ze soutěže v Německu, kde mi jeden polský porotce z vysoké školy řekl: víš, my vás hodně sledujeme a my tu barokní hudbu, jak děláte vy, my kopírujeme, vy děláte hrozně moc dobře. A já jsem byl velmi překvapený, že nás takhle chválí Polák, vedle stál Francouz, vedle stál Itál a přikyvovali. Tak jsem si říkal, Safriš, to je dobrý, že nás takhle cení, protože se kdysi vyprávělo, že vlastně Francouzi musí Němce učit hrát Bacha, že už to ty Němci zapomněli. A k tomu Bachovi teda, my ho máme jako docela stěžení autora na hodně soutěžích, které jsou vypsány pro akordeon, je třeba zrovna Johann Sebastian Bach, a to z dobře temperovaného klavíru, vybrané části jako povinné. To znamená, vracím se k té původní otázce, jak vlastně toho Bacha interpretovat na moderní nástroj. A mně se právě třeba líbila interpretace Glenna Goulda, protože víte co? Akordeon je spíše nástroj dechový. Někdo ho považuje za nástroj třeba klávesový, přestože teď nejvíc akordeonů je knoflíkový, protože to teď momentálně trend a ten nástroj je velmi progresivní. A teď, jak vlastně si zahrajete třeba nějakou fugu na akordeon? Já jsem zkoušel pozvat si do třídy mé kolegy, které tady potkávám a které vím, že prostě starou hudbu dělají a dělají velmi dobře a jsou velmi vzdělaní, a říkal jsem, pojďte mi zahrát tuto fugu třeba na hoboj nebo na flétnu nebo na

0: Dávka z roku 1957.
1: Ano, vybral jsem to, protože Glenn Gould se mi líbí jeho interpretace hry na klavír. On používá minimálně pedálu, my také pedál nemáme, a dokáže krásně s těmi motivy pracovat, a to já mám rád, na tom já velmi bazíru sám, když hraju Bacha, tak si právě dávám velký pozor na to, aby ty všechny polyfonické věci mi krásně vyšly podobně a aby to skutečně byla interpretace, za kterou se nemusím stydět.

0: Glenn Gould, Columbian Symphony Orchestra, Leonard Bernstein, nahrávka z roku 1957. Společně zahráli klavírní koncert číslo 1 D moll Johanna Sebastiana Bacha. Je to druhá skladba ve výběru našeho dnešního hostitele Ladislava Horáka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře a akordeonisty, také organizátora hudebního života. A teď bych mohla těch titulů přidat ještě mnoho, mnoho a mnoho. Já se ale zastavím u toho Johanna Sebastiana Bacha. Vy jste říkal už krátce předtím, než jsme se začali tuhle tu nahrávku pouštět, že vlastně přeci jenom klavír a zvlášť tato interpretace je poměrně hodně společná ve vašem vnímání, tak jaký jste třeba vy schopen a chcete hrát na akordeon. Co je vám jako poslechově nejbližší? Protože vy tady vlastně posluchačům Českého rozhlasu D-dur nabízíte svůj výběr hudby. Jaký jste posluchač, abychom to napřed řekli, než vás představíme jako interpreta?
1: No tak já jsem posluchač poměrně mizerný, protože já se neustále někam přesouvám, já málo vydržím na jednom místě, neboť jak s těmi koncerty, tak i mám velké výjezdy, dělám workshopy po celém světě, takže využívám toho času, kdy jsem sám. Což je například bohužel takový ten nešvar, třeba když řídím auto, protože to řídím každý den to auto, nebo když někam přelétám a tak dále. Využívám nejvíce, protože nezapomeňte, že já jsem tady v centru denní na konzervatoři, organizuji koncerty, poslouchám, každý den mi hrajou vlastně žáci také, takže já neustále tu hudbu nějak tvaruji. A také já si musím od ní trošku odpočinout.
0: Já jsem byla zvědavá, jestli mi právě řeknete, že vlastně třeba nejste posluchač skoro žádný, protože s tou hudbou máte tak úzký kontakt, že si někdy i rád odpočinete tím tichem, anebo jestli právě s tou hudbou prostě jste tak zžitý, že i v tom autě nebo třeba během přeletů prostě si hudbu pouštíte a případně jakou?
1: Tak tu si pouštím rád a jakou, tak to teď dnes uslyšíte, protože jsem si vybral právě, kterou mám rád, kromě Johanna Sebastiana Bacha, to určitě i Antonio Vivaldi.
0: Když zmiňujete vlastně staré mistry, já se nemůžu nezeptat, jak je to s výukou poučené interpretace na konzervatoři. Všichni po ní volají, jsme poměrně jako Česká republika a čeští muzikanti bráni jako, řekněme, ne špička, ale velmi významní zástupci poučené interpretace. Tak kdy se konečně dočkáme toho, že bychom to zohledňovali i během výuky víc?
1: Ano, tak jednak my tady musíme mít nástroje. A já už vám mohu říci, že za poslední období jsme právě dokázali nakoupit jak harpsichord, tak máme klavichord nový tady také, máme tady taky konzort fléten. To znamená, že my už teď se dostáváme k tomu, že můžeme skutečně hrát na ty, řekněme, kopie těch nástrojů barokní hudby. Dále máme tady barokní orchestr, který nám velmi, velmi funguje krásně s Jakubem Kydlíčkem. A navíc tady máme velmi kvalitní kantory. Takže dá se říci, že teď už jenom to je ten krůček k tomu, aby jsme skutečně zřídili takové oddělení, které bude fungovat. Protože víte co, já mám rád, když jsou interpreti na něco zaměřeni. A byl bych taky velmi vděčen, kdyby jsme mohli vychovávat a kdyby tu pražskou konzervatoř opouštěli právě odborníci na tuto literaturu stejně jako ji opouští odborníci na literaturu moderní. A stejně jako odpouští vynikající klavíristi, houslisti, zpěváci, herci.
0: Takže
1: akordeonisti jednoznačně, určitě, protože ty mý žáci, a doufám, se k tomu ještě dostaneme, mají skvělé úspěchy. Nicméně, ten předpoklad těch nástrojů tady je, máme tady právě i zrovna v Palafilském paláci tu možnost toho prostředí, protože to tady na nás dýchá, tento přes 300 let starý palác vlastně. A konečně také máme tady velký archív, takže my můžeme vlastně i pracovat se starými partiturami. To si myslím, že velmi důležité. Víte, když já jsem studoval jsi konzervatoř, tak slovíčko urtext nám nebylo moc známé. Bylo skoro takové jako tajuplné, jsme říkali, co to ten urtext je, kde ho tak můžeme najít a co to tak může být. Tak to byly ale 80. léta a teď už to je jinak, teď už vlastně se neobejdeme bez toho, aniž bychom měli i vlastně tu původní kvalitní literaturu. Takže pedagogové také máme kvalitní, myslím si, že už se brzo dočkáte, že uslyšíte o těch našich absolventech, kteří tuto hudbu umí zahrát.
0: Takže bude samostatné oddělení, plánujete to jako samostatný obor?
1: Tak my to máme, protože jsme nedávno otevřeli i obor hra na čembalo, který tady nebyl na Pražské konzervatoři, tak teď vlastně všichni ti naši žáci procházejí i barokním orchestrem. Takže tam se s touto hudbou setkají a do se jich chce dále věnovat více, tak může potom už třeba po maturitě v 5., 6. ročníku začít víc studovat. To si myslím, že tam by měla ta škola směřovat, že by tam měla už začít takový ty rozevření nůžky, ty chceš víc pedagogickou činnost, ty chceš víc hrát, ty chceš spíš se specializovat na toto. Takže už jim nabízíme tu možnost třeba v tom barokním orchestru studovat po celou dobu studia, což už je skvělý.
0: Takže vlastně berete třeba Pražskou konzervatoř tak, že víc připraví toho uchazeče na to, na jakou dráhu se nasměruje, anebo už ho profilujete přímo tady. To znamená ne samostatný obor, ale nasměrování k němu?
1: Je to tak. Myslím si, že jste uhodila hřebíček na hlavičku. Přesně tak, nasměrování. Já si myslím, že vůbec, že pedagog na konzervatoři by měl být i trošku takový jako manažer a už jako přemýšlet o tom, co těm žákům nabídnout a kam je nasměrovat. A když vidím, že má zájem přece jenom o tu barokní hudbu, o tu ponaučenou literaturu a hudbu, tak proč ne mu pomoci v tomto směru?
0: Teď je otázka, jestli vlastně Pražská konzervatoř má vychovávat už praktika, anebo v podstatě člověka, u kterého se předpokládá, že bude pokračovat někam na vysokoškolské studium a tam se teprve zdokonalí a vyprofiluje. Jak to vlastně je? Co když by někdo z Pražské konzervatoře rovnou už chtěl si sednout do nějakého ansámblu staré hudby a už třeba nechce studovat dál?
1: Takové máme pochopitelně také, mohl bych jmenovat. Nicméně, nezapomeňte, že když se vrátím do historie, tak Pražská konzervatoř byla zbudována proto, nebo založena proto, aby vychovávala orchestrální hráče. A my tady na té naší škole máme právě jak smicový orchestr, tak barokní orchestr, tak symfonický orchestr, tak dechový orchestr. Ty všichni žáci tím projdou. A my si jim snažíme vysvětlit, že to je krásný umět slově výborně hrát a naučit se Paganiniho a naučit se Chopina, ale že většina z nich projde jednak těmi orchestry, kde se bude uplatňovat v profesi potom a jednak i samozřejmě v komorní hře.
0: Takže ta praktická stránka konzervatoře je, vychovejme kvalitní řadové hráče a kdo se chce potom specializovat a profilovat dál, máte možnost jít na vysoké školy, popřípadě na mistrovské kurzy a dále se vzdělávat, aby se z vás stali ti skuteční znalci a solisté, kteří přeci jenom jsou dál v tom svém oboru.
1: Je to tak asi, si myslím, pro většinu z nich. Samozřejmě se tady objeví mimořádné talenti, kteří už po konzervatoři ani nepotřebují chodit nikam dál studovat.
0: Prostě u těch je to jasné.
1: To je někde jinde. Ale ano, myslím si, že takhle by to mohlo asi vypadat a navíc nezapomeňte, že ten svět je otevřený. Takže já i svým žákům doporučuji, a nejenom mým žákům, ale vůbec tady žákům odcházet do zahraničí a hlásit se u těch nejslavnějších kantorů po celém světě, protože ta možnost tady je.
0: Vybral jste další titul, jenom krátce, bude to Svěcení jara Igora Stravinského, Mariinský orchestra a Valerij Gergiev.

0: Doznělo svěcení jara Igora Stravinského, hrál Mariinský orchestra a řídil Valery Gergiev. Třetí titul v návštěvě, kterou pro nás dnes sestavil a jako hostitel tady v Palfiho paláci Pražské konzervatoře je Ladislav Horák, zástupce ředitele této instituce. My jsme se bavili, Ladislave, předtím o tom, jak má být vlastně nasměrované studium na Pražské konzervatoři. Vy jste hodně zžitý s touto školou, jak vlastně vy na ní působíte dlouho? Vy jste absolvent samozřejmě, potom už to byla Západočeská univerzita. Kdy jste se vlastně vrátil sem do školy a kdy jste tady začal učit?
1: Tak já jsem skutečně se školou spjatý. Já jsem tady vlastně vystudoval, já jsem se vrátil jako pedagog a nyní tady jsem i ve vedení školy. Takže je to moje životní záležitost. Já jsem velmi vděčný té škole, že mi dala vzdělání, že mě zpátky přijala, že jsem mohl být a jsem kolega skvělých kantorů, kteří tady učili a učí.
0: A je to jak dlouho už? Jak dlouho to už
1: je? Je to tak, že já jsem už učím, tady působím od roku 1992. Potom od roku asi 2006, 2007 jsem ve vedení školy, takže jsem se mohl mimo jiné také účastnit toho slavného výročí 200 let školy. Neboť já jsem byl předsedou organizačního výboru a mohl jsem právě té škole trošku vrátit tou činností a mohl jsem ji trošku ukázat. Bylo to také mimo jiné světové výročí UNESCO, kam byl výročí Pražské konzervatoře, druhé nejstarší školy na světě, po Paříži, pokud nepočítáme samozřejmě konzervatoře italské, tak kde jsem právě mohl také takto působit. Takže vlastně až na ty 4 roky studia na vysoké škole jsem tady vlastně od dob studií.
0: Když byste zhodnotil vlastně celou tu éru, to je celá porevoluční éra v podstatě, jak se ta škola za tu dobu měnila? To musel být po, řekněme, sklidňujících několika desetiletích asi poměrně překotný vývoj, když se ten svět otevřel a najednou ta hudba potřebuje to setkávání, nabírat ty zkušenosti a pokud už tady ta možnost byla a vlastně ti muzikanti se mohli rozjet do světa a najednou se jim ten hudební svět otevíral, to musela být úžasná doba.
1: To v každém případě, ale přece jenom si myslím, že rovna ta naše škola za tu dobu, co tady já působím, tak až tak překotný skok udělat nemohla, protože od jak živa o pražskou konzervatoř byl velikánský zájem i v zahraničí a i naši hudebníci mohli vyjíždět ven. Já si myslím, že ten, kdo jakoby uměl a kdo byl mimořádný, tak si vždycky byl vítán. Vím, že právě, když já jsem ještě studoval tady, tak jsem jezdíval hodně na soutěže a byl to takový pro mě i taková motivace, abych hodně cvičil, aby jsem se mohl potom třeba do toho zahraničí podívat. Ale samozřejmě, pak se to najednou všechno tady otevřelo po 89. roce a my teď máme, každoročně pořádáme na 30-40 různých workshopů, kam jsme velké hvězdy, které k nám jezdí a kteří mají tu za čest prostě tady třeba pořádat přednášku nebo nějaký koncert na naší půdě. Takže v každém případě určitě pro ty naše žáky je to zase úplně jiná situace, než jsme měli my. Na druhou stranu zase pochopitelně je to taky velká konkurence, takže se musí snažit. A když jsem tady studoval, tak trošku se sem třeba utíkalo, když někdo měl matematiku, tak nějak jako aby tomu dostal, tak trošku utekl k té hudbě nebo ke zpěvu nebo k herectví, tak teď už to třeba sleduji, že to je jinak, že skutečně jako sem chodí žáci, kteří opravdu tu hudbu mají velikánský zájem nebo o umění jako takové. A už nemusí zdrhat někde před chemií nebo před biologií nebo před tou fyzikou. Takže jsou tady talenti, kteří mají otevřeno a teď už jenom stačí, když budou plní.
0: Jak je to s profesorským sborem? Přeci jenom ten kolektiv je určitě nutné omlazovat, je nutné ten trend v tom učení respektovat, dopřát vlastně i těm mladým lidem to, co oni vyžadují od té školy, což přeci jenom jedna věc je nabídka, druhá věc je i ta poptávka. Jaká je vlastně politika Pražské konzervatoře, pokud se jedná o ten profesorský sbor, o nějaké novinky, které můžete nabídnout v přístupech, v možnostech?
1: Tak jednak je to tak, že my tady pořád máme stejné pravidlo a to výběrové řízení, takže pokud tady přijímáme nového pedagoga, tak vždycky máme možnost si vybrat. Vybíráme si sami, protože to už od dobu pana profesora a pana ředitele Pavla Trojana máme takovou tendenci, že co si sami vybereme, to si sami sníme. Takže nepotřebujeme žádný rady od nikoho dalšího. a ty výběrové komise si tady tvoříme z našich pedagogů a z vedení školy. A já tady pozoruji také, že se k nám velmi rádi vrací naši kvalitní také absolventi, takže dobří holuby se vrací. A máme na každém tom oddělení našeho absolventa, který nedávno ten konkurs úspěšně zvládl. A učí tady dál. A je tady určitě na konzervatoři jedna důležitá věc, a to je tradice. A každé to oddělení tady tu tradici vede někoho, a když si vezmete, kdo tady všechno byl, od dob samozřejmě Benevice, jeho zlaté doby, a nebo Antonína Dvořáka, tak my máme na co navazovat. A musím vždycky se trošku pousmát, když zjistím, že ten konkurs prostě vyhraje ten dotyčný, který studoval u toho svého profesora, a ten studoval předtím právě u toho svého Ševčíka a Kubelíka a tak dále. Takže ta tradice se tady prostě vede s tím, že asi pravda je taková, že přece jenom my nejsme vysoká škola, což je trošku škoda, pochopitelně, protože si myslím, že by nám bakalářské studium tady velmi svědčilo. Nicméně...
0: Předesíláte tím něco?
1: třeba jednou. Myslím si, že by si to škola zasloužila, protože když se podíváte třeba na ten statut konzervatoří, tak společně se Slovenskem vlastně už jsme jedni z mála, kteří vlastně mají ten statut konzervatoří takhle, jak je nastaven. Jinde se to už všechno vlastně potom profilovalo do vysokých škol. Ať to je Německo, nebo to je Polsko a tak dále.
0: Jak jste na tom s konkurenčním bojem, když se vezmete ať už klasické konzervatoře typu Pardubic, Teplic, anebo třeba i Ježkovy konzervatoře?
1: Tak my absolutně nemáme nedostatek žáků, my máme velký převis ve všech třech činnostech, ať to je hudba nebo zpěv, anebo ať to je dramatické umění. Takže už takhle to předesílám, že ten zájem je velký o školu, a navíc my máme přece jenom tu obrovskou výhodu, že nám třeba tady fungují krásně ty orchestry, to znamená, že máme tolik žáků, že dokážeme právě ty orchestry sestavit. Ty orchestry potom hrají tady, a navíc máme krásné prostory a jsme na Praze 1. Všude kolem nás zní ta hudba, všude se dá hrát, takže to je taková jako určitá jako výhoda. Přece jenom, a také pochopitelně jsme rádi, že máme ty prostředky, že nám i náš zřizovatel Magistrát hlavního města Prahy, pod kterým jsme od roku 2001, takže ten nám pomáhá a že můžeme studentům právě nabídnout jednak ty prostory, jednak kvalitní materiál a hlavně, jak jsme se zmiňovali, i kvalitní pedagogy.
0: Takže se nebojíte toho, že třeba by přeci jenom někdo zase říkal, my jsme ti mladí, progresivní, sice nemáme ten 200letý nebo skoro 210letý status Pražské konzervatoře, ale zase jsme ti mladí, progresivní.
1: My tomu předcházíme právě tím, že sem lákáme talentované, zajímavé pedagogy, interprety, a také, že se snažíme právě třeba, a já si myslím, že to je velmi důležitý, o to, aby jsme jim mohli tady třeba i třeba zapůjčit nástroje kvalitní, protože přece jenom chodí k nám ty 15-letý děti, kteří ještě přece jenom nevědí, jestli opravdu ta hudba, kterou dělají, tak jestli bude, nebo to umění, tak jestli to bude jejich životní cesta. A ono teda dát za nástroj 300, 400, půl milionu a tak dále, to si myslím, že i pro ty jejich rodiny jako není úplně jednoduché a lehké. Takže mám radost, že prostě jim to tady prostě momentálně trošku v tomto můžeme ulehčit.
0: My se teď vrátíme k vám také jako k muzikantovi, protože hodně jsme teď probírali školu. Vrátíme se k ní a do ní určitě, ale teď tu máme rok 2014.
2: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Kdy jste vydali s Petrem Nouzovským desku Vivat Tango, samozřejmě autorem je Astor Piazzolla, a my se vás teď oba poslechneme v té titulní skladbě.

0: Náš dnešní hostitel Ladislav Horák a také violončelista Petr Nouzovský teď dohráli titulní skladbu z jejich alba, oceněného alba Vivat Tango. Byla to skladba Astora Piazzolly a ta nahrávka je z roku 2014. Ladislave, teď jsme si vás poslechli zase jako interpreta, pojďme k tomu akordeonu. Jak vy jste se vlastně k němu vůbec dostal, protože už jste to tady říkal před malou chvílí, že vlastně akordeon jako nástroj i patřící nebo spjatý s klasickou hudbou a tak nějak zklasičtělý je tady až od těch 70. let. Ale vy jste musel začít hrát už dříve, tak jaká ta cesta vlastně k té harmonice, že to tak použiju, vedla?
1: Ano, tak já pocházím z Polabí a vlastně jsem na akordeon začal hrát někdy v 70. letech a tam, když si přišli z nějaké ročenky, tak zjistíte, že to byl druhý či třetí nejpoužívanější nástroj u nás. Takže není divu, že mě tatínek také dal stejně jako mého bratra na akordeon, já jsem teda u akordeonu vydržel. A když se tak jako zpětně ohlédnu a říkám si, co byl takový ten impuls, že se mi pak chtělo jít na konzervatoř, tak jednak to byly soutěžní úspěchy, protože se mi docela dařilo a byl jsem hrdý, že tatínek zase přibyl další diplom na stěnu a že prostě mě všichni chválili. A jednak to bylo to, že jsem začal hrát trošku více komorní hudby. A právě ta komorní hudba, to znamená ve spojení s někým, to mě začalo hrozně moc bavit. Dělám to do dneška. Tak jste také si poslechli, že jsem hrál teď právě s mým kolegou báječným Petrem Nouzovským. A mimochodem právě na konzervatoři jsem dostal přiděleno kdysi i takový, jakoby, takový úsek komorní hry, abych se trošku o ně postaral. Protože tady skutečně ještě kdysi byly ty tendence, že já solista, ty solista a tak trošku si ty mladí neuvědomovali, že ta komorní hudba právě, ta jednou bude živět. A proto jsem si třeba jako tu další skladbu vybral Rachmaninova a to Erlické trio, protože velmi často tuto krásnou kompozici, tuto obrovsky barevnou zajímavou skladbu slyším na zkouškách z komorní hry. A je to právě klavírní trio, který si myslím, že je úplně naprosto dokonalý, tyto tři nástroje k sobě se tak úžasně hodí. Je to skladba, která mě oslovuje a která je velmi často hraná špičkovými hráči, kteří třeba pak nevystupují jako hráči komorní. Nicméně, já se vrátím k tomu akordeonu.
0: Já vás přeruším. Pojďme si to možná tedy poslechnout. Vrátíme se k akordeonu za malou chvilku, ale teď, když už jste zmínil trio Sergeje Rachmaninova, tak já asi doplním jenom, že jste vybral nahrávku s Vadimem Repinem, Sašou Majským a Lang Langem z roku 2009 a pak si budeme povídat dál.

Hvězdná trojice Vadim Repin, Saša Majský a Lang Lang dohráli elegické trio Sergeje Rachmaninova. Další výběr mého dnešního hostitele Ladislava Horáka. Jsme u vás na Pražské konzervatoři, ale my jsme říkali, že se teď zastavíme u akordeonu jako takového, že chviličku školu necháme spát. Jak vlastně vy jste se tedy k tomu akordeonu probojoval? My jsme už říkali, že jste byl nadšený komorní hudbou, ale trošku jste přeskočil ty úplné začátky, protože ta 70. léta musela být skutečně průběžná.